každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete.

hity, které milujete. Hity, které milujete.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Classic Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje Hruska.cz.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujeme.

0: vyhrajete tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
5: Obědovka Rádia Čas.
4: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
5: Když posloucháš, máš vyhráno.
4: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: To, co ve středu ráno, počkejte, strašně, kdo se někdo má hlas, sluchátka na hlas, někdo strašně moc potichu, tak dobře, ještě jednou. To, co ve středu ráno většinou bolí, ve čtvrtek mám pocit, se úplně překlopí, protože ve středu si říkáme, ježišmar, ještě dlouhý pracovní týden, a ve čtvrtek si říkáme, víkend už se blíží, takže ten pozitivní pocit se pokusíme přinést na vás i za Rádio Čas.
1: Dneska ve čtvrtek 21. května 5.56 a s vámi samozřejmě Radim Soběslav Bednář.
0: Teď jsem málem řekl jméno Kristýnky, ale ty jsi Lenča Líšková, přesně tak, ale
1: Kristýnka... Včera jsi mi říkal Lenka Filipová.
0: Ježiši, víš co? Uděláme to jinak.
1: Já dostanu zase, bídu. Počkej, já dostanu jmenovku.
0: No, já dostanu bídu, samozřejmě.
1: Já dostanu jmenovku?
0: Ježišmarja, já jsem málem psal poznámky na fotku.
1: Na fotku? Ty mi uděláš jmenovku, Ráďo. Jak dlouho spolu vysíláme? Přes rok.
0: Ty jsi ani ten den, ten, kdy to byl rok, jsi nepamatuju.
1: Ne, to si nepamatuju, ne. Já už v mém věku se raději roky nepamatuju.
0: 7. dubna, jsem říkal, že to bude karmické. 7. dubna 2025 to bylo.
1: Ty jsi jako sloník, ty si to pamatuješ.
0: Já nevím, člověku, který má nízké sevědomí, říct jako, že jako sloník, takže počet
1: ale
0: útoků...
1: Ale s tou pamětí.
0: Počet útoků, Lenka... Radim, Lenča už má dva, jo? Sloník a to první bylo co?
1: Ale sloník byla paměť, ne
0: pozor,
1: ne vizuál.
0: I když budeš popírat útoky, tak ti budu dávat čárku, jo?
1: Ale ty takže, jsi jak Rain Man.
0: Takže.
1: Ale ten byl skvělý, toho hrál Dustin Hoffman.
0: Tak jo, takže Lenka, Rain Man, sloník a to první bylo, proč jsem si to napsal, jo? Zatím počet útoků a uvidíme, jak se to v průběhu dnešního rád. Ať vidíte pravdu, protože ona potom řekne, já zase nebohá, nebožinka.
1: Ale sloník byla paměť, prosím vás, vy jste svědky, vy to slyšíte, že to žádný útok nebyl.
0: A zprávy jsme říkali Kristýnka Kubánková, my máme řeč, no a vám pokud možno co nejpohodovější den.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Třinci v ulici Frýdecká, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější.

0: přibývají, a to hlavně v menších městech. Na konci loňského roku tvořili téměř třetinu všech moderních obchodních ploch v zemi. Lidé podle odborníků čím dál častěji nakupují blíže domovu. Retail parky proto lákají na snadný příjezd a obchody pro běžné nákupy.
1: V
0: Kopřivnici přibyly cykloboxy, tentokrát u Nového náměstí. Jde o uzamykatelné schránky určené k uschování kol či koloběžek. Více nám k tomu řekla mluvčí radnice Lucie Macháčková.
2: Každý box nabízí prostor pro dvě kola a je vybaven také elektrickou zásuvkou, například pro dobíjení elektrokol. Za prvních 12 hodin služby zaplatí uživatel 10 korun, za každých dalších 12 hodin 20 korun. Po dvou dnech se sazba zvyšuje na 50 korun. Maximální doba uschovy je stanovena na 3 dny, což vychází na 170

0: Rádio Čas. Sport.
1: Start cyklistické Tour de France v roce 2028 vrátí po dvou letech do Francie. Po letošním zahájení slavného závodu ve Španělsku a následně ve Velké Británii se uskuteční v Remeši. V upraveném kalendáři, který bude přizpůsoben olympijským hrám v Los Angeles, začne 115. ročník takzvané Staré dámy už 24. června. Čtvrtek bude polojasný až oblačný, místy se můžou přidat slabé přehánky, ojediněle dokonce bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.

0: milujete. Máme 6:02, ranní program Rádia Čas, Lenčou Radimem. Bych začal nejdřív koštem, než popřejeme k svátku, protože se tak pravidelně dopujeme nejenom dobrým kave, ale taky ranním čajem. Udělali jsme si takovou malou tradicí s naší oblíbenou značkou a Lenča koupila nový, který jsem v obchudku, kam obvykle chodíme, neviděl, takže co to máme vlastně?
1: Klid, Pohodář se jmenuje. Čaj Pohodář.
0: No a protože já občas byl párkrát lidsky zklamán ze svých rozhodnutí, že jsem koupil špatný čaj, tak jdeme vyzkoušet, nebo už si srkala?
1: Já myslím, že vřelé obětí bylo takové jalové pro tebe, že?
0: Úplně ne, ten úplně první, co jsem ti koupil. Nějaké buď to...
1: Děkuji. Ale tenhle voní krásně.
0: Ale už to začíná naznačuji, protože některým dojde jakoby o co jde, takže...
1: Já, je dobrý.
0: Já moc nemám rád pálivé, takže mi to bude chvilku trvat, jo.
1: Foukej.
0: Jo, jsem v pohodě. Jo.
1: Pořád jsi v pohodě, není to pro tebe top, ale jsi v pohodě.
0: Pořád jsem nejvíc uražený na to své vlastní rozhodnutí, když jsem ti koupil, děkuji.
1: Ale tenhle má takový dobrý mátový ocásek.
0: Jo, je to fajn. Ježiš, tady
1: už jsme tady jak znalci vína, tak znalci čajů, je to takový jižní svah.
0: Jenom mi to dává znamení, že jsem ti vlastně neměl kupovat děkuji, no. Že to asi nebylo ještě ve správný čas.
1: Ale třeba to bylo nějaké, prošlé děkuji.
0: Teď si dávám čárku za útok.
1: Ano,
0: ale pozor, si. Když jsi nepochopila ten útok, tak si ji dávat nebudu, protože...
1: Já jsem ho pochopila.
0: Ale přišla.
1: Já jsem jenom ho nekomentovala, protože jsem hodná.
0: Dneska si budeme dávat čárky, kdo víc útočí na ranního kolegu. Tak víš co, když ho pochopila, ale nereagovala si, tak já ti umažu jednu tvoji čárku.
1: Dobře,
0: za útok, jo?
1: Tak mi umaž.
0: A já jsem bez útoku.
1: A umaž mi i jednu za toho sloníka, protože to nebyl útok.
0: Aha, taky máš zase zpátky. Takže Lenča zatím 3 útoky, Rádia 0, jenom ať vidíte, kdo je to zlo. pardon.
1: Takže už se tam píš.
0: Ale takovou malou, protože
1: já nevím,
0: nesmí tě to pobavit.
1: Rádě, já nevím, jestli ti bude stačit papír na ty tvoje.
0: No nicméně, krásné datum v kalendáři 21. V jméno taky, jako známé, nebo spíš méně známé
1: velmi
0: a používané.
1: Známé. Jo. Velmi známé.
0: Jo, já vím.
1: Ty to víš, že?
0: Ne, ale já jsem to viděl včera.
1: Jo.
0: A jestli to pamatuje, to na M?
1: Je to na M.
0: Je tak, je to Monča prostě.
1: Monika.
0: To jsem měl, jak si říkáme, jako jestli známe někoho v reálném životě, tak jsem měl spolužačku na základce i na střední vlastně toho jména.
1: Já jsem měla taky spolužačku na základce.
0: A vlastně musím konstatovat, holky, že v mém případě, v mých zkušenostech, obě měly takovou jakoby mužskou energii.
1: Jo.
0: Ta na základce moc by mě zajímalo, kulantně řečeno, jako, jak dneska vypadá, jestli to třeba není Martin. No a ta druhá, ta zase byla taková hodně bohorovná a strašně moc chtěla zpívat a jako dostat se do toho světa show businessu a podobně. Jednou jsem ji viděl v policistých fakci. V policistech fakcí. Já dneska občas taky jako mám takové trošku, jakože...
1: Rádě tak trošku do Francie.
0: Ano, tak jako jo.
1: Se
0: tak tam hrála nějakou epizodní roli, no. Tak to byly moje Moniky mého života.
1: Já jsem měla taky spolužečku Moniku na základce a zajímavé je, že tam z toho mám takové jako ne úplně příjemné pocity. Ona mi řekla větu, ze které já jsem smutná doteď.
0: Takže není zveřejnitelná, jo? Zase jako, abys to neoplakala.
1: Ne, tak já to, tak to bylo na základní škole, ale tak...
0: Klidně to řekni, protože já to potom asi jakoby celé uhladím, aby si Moniky nemysleli, že si o nich něco myslíme a podobně.
1: Ne, to my si nemyslíme nic o Monikách, jenom o konkrétních Monikách.
0: Co řekla?
1: No, já jsem nebyla příliš oblíbená na základní škole. Aha. Já jsem nebyla úplně hvězda třídy, protože jsme se přestěhovali do nové školy a bylo takové složitější. A ona potom jednou mi řekla, že prý mě nikdo nemá rád. A že se se mnou baví jenom proto, že jí mě líto. A to jsem úplně to jsem neobrečila. Ale to nebyla pravda, mimochodem, dneska jdu na kafe s další mojí spolužečkou ze základky, jo. Úplně úžasnou.
0: Tak.
1: A byla to moje nejlepší kámoška.
0: Já si dávám čárku za to, co jsem nevyřkl. A...
1: Tak to řekni.
0: Ne. Prostě dávám si čárku. A mimochodem, jak jsem říkal, že tomu dáme jenom tu pomyslnou tečku, teď znám jednu Moniku, teď mám zase bublinku v nose, paráda, která by se rozdala nejenom pro svou rodinu, ale třeba i pro ty další z řad přátel a podobně. A je to taková jako matka Tereza z Brna, to můžu říct jenom tak. Jo.
1: Tak z Brna, to je jasné, že?
0: No právě, že to jasné není, proto to říkám, jako no. že to je opravdu úkaz. No.
1: A teď bychom mohli pokračovat dál, kolik je Monik v České republice a ke každé bychom mohli něco říct?
0: No ale typovačku dát můžeme během činasky. Ne, tak nejdřív typovačka, protože myslím, že to bude docela velké číslo.
1: Já bych řekla, že to půjde do desítek tisíc.
0: Já jsem chtěl říct 23 tisíc až 50 tisíc, nevím proč.
1: Tak počkej, to je velký rozptyl. Takže třeba 60 tisíc?
0: Ne, Lenko Líšková. 23 tisíc až 50 tisíc, to je velký rozptyl. 60?
1: Dá se tohle považovat?
0: Jo, to říkáš ty 60, jo?
1: Dá se tohle považovat za útok?
0: Ne. Tak ty máš 60, tak já dám 37 tisíc, jo?
1: Dobře, tak
0: jdeme čekovat. A pro vás tohleto bylo antré Dobré ráno, Moravo.

0: Pohodové ráno, probouzíte se do nového dne s datem 21. května a je čtvrtek a s vámi Rádio Čas.
1: V kalendáři krásné jméno Monika, myslím, že jsme vám udělali ódu od A až do Z, taky trošku vzpomínky na své dětství. Trošku jsme si říkali, kolik vás vlastně je milé Moniky, takže měli jsme typovačku, takže říkala kolem 60 tisíc, já jsem typoval nějakých 37, myslím, 36, 37.
0: Ty jsi říkal kolem 23 až 50 tisíc.
1: No a pak jsem řekl tu číslovku a tu už zase byla jinde, že jo?
0: Jo, já už jsem byla pryč. No, tak já jsem přemýšlela nad tím, kolik těch čárek ještě byste mohl přidat.
1: Jenom připomínáme, čárky znamená počet útoků, který kolega jak útočil, zatím samozřejmě jako vždycky Lenča.
0: No a rádě počítat nějak zvláštně.
1: Lenča už má 4 čárky, dobře, fajn. Kolik je teda Monik?
0: No, tak na tohle číslo jsem vyhrála já. V Česku je přibližně 63 857 žen se jménem Monika a je to zhruba 22. nejčastější ženské jméno v České republice a dokonce by to vyhodilo i průměrný věk Monik, jako těch, kterých je nejvíc, a to je 630 let.
1: Což je vlastně celá Opava plus ještě nějaké obce navíc.
0: Ano. Jo?
1: Takže to je jako opravdu časté jméno. Dokázala bys vyjmenovat 5 nebo 6 opravdu slavných Monik?
0: Monika Bagárová, Monika Marešová, Monika Přátel.
1: V tom českém rybníčku ještě jedna paní zpěvačka.
0: Monika Absalonová.
1: No samozřejmě. No a ve světě?
0: Monika Bellucci.
1: Pozor, ano, ta vyskočila úplně jako první. Potom svého času byla slavná jedna, která hodně dělala skvrny.
0: Skvrny?
1: Na šatech měla skvrny.
0: Jo, tak to nevím.
1: Aha, Monika Levinsky, nic si neříká?
0: Jo, takhle, no tak to by mě vůbec nedošlo. Aha, tak kdybys řekl Bílý dům, že?
1: Mě potom napadl ještě tenis, Monika Selešová, to si pamatuju jako ze svého dětství a podobně, no. A prý byla i svatá Monika, to jenom tak posílám dál, protože nevím jak tobě, ale Monika mi pořád zní jako relativně moderně, jo, že si nedokážu třeba představit, 100 let oslavila paní Monika. Jo?
0: A tak oni možná v zahraničí, to se píše s C a podle mě je to starší jméno.
1: No tak rozhodně, jenom říkám, že zní právě, že má šmrnc, takže inspirace i pro maminky v porodnici.
0: No,
1: jo?
0: No.
1: Takže tak, no, podrbali jsme za chvíli čerstvé horoskopy s datem 21. května. Krásný čtvrtek všem.

0: Dobré ráno, Moravo, s rádiem Čas. Hity, které milujete, čtvrteční pohoda, Lenča Líšková.
1: Radim Sebeslav Bednář.
0: Za chvíli i náš dvorní astrolog Milan Gelnar. My jsme před malou chvílí popřáli k svátku, tak já tomu dám ještě ten bombonek jménem narozeniny. Nevím, jestli jsi to viděla. Pokud ne, tak to je dobře. Už několikrát to zaznělo třeba i ve Víš, nevíš, protože vyšel takový zajímavý článek. Vlastně, které datum v tom celém roce, těch 365 dní, které datum lidé slaví nejčastěji narozeniny. On je všeobecně jeden měsíc vítězí na celé čáře, ten si tipneš? To jsem věděl, to si pamatuju.
1: Tak
0: kdy se rodí nejvíc lidí?
1: Ten květen?
0: Je to září. Je to září, což je zvláštní, protože moje babička, která měla 5 dětí, tak vždycky říkala, jako nejhorší je právě rodit na ten čas, protože to velké břicho nosíte prakticky celé léto a celé prázdniny. Jo. Nicméně, kde pak to mám, ta čísla? To jsem se otevřel špatný zdroj tady. Nejvíce lidi rodí 9. září, 12. září, 19. A potom jsem nad tím hodně přemýšlel, protože pak jsou nejvzácnější narozeniny. Jo.
1: No.
0: Nejmín lidí.
1: Na Vánoce.
0: Jo, taky. Správně, potom 1. ledna a taky 29. února. 29. únor, chápu, to je přechodný rok, jo.
1: To je zajímavé.
0: No jo, ale já jsem řešil ty Vánoce a Nový rok, protože zase jako takhle, i když jako spolu plodíte potomka cíleně, tak to prostě jako nevypočítáš.
1: Ne, to ne.
0: Ale víš, co se do toho započítává?
1: No.
0: Že během svátku nebo toho Nového roku se neplánují porody a císaře a takové věci.
1: Jo, takhle.
0: Takže tu statistiku to snižuje, protože já mám pocit, že tam opravdu jako nemyslíme na to, že nechceme rodit jako na Ježíš.
1: Ale to je celkem zajímavé. To je zajímavé, že vůbec existuje statistika, to mě nikdy nenapadlo.
0: Já jsem slyšel, že září, ano, je to tak, no a září dokonce 3 zářezy, no.
1: Ty jo.
0: Mm-hmm.
1: No, tak to jsme celkem výjimeční.
0: Mm-hmm. Kdo?
1: Tak my dva, tak já jsem duben a ty jsi srpen, ne?
0: Já jsem srpen, no, mamka už asi v nějakém tom horku to břicho nosila, ty úplně značka ideál, no.
1: A řekla si, hele, už ne.
0: To nahrála. Ježišmarja, ale včera říkala, že prozradíme všechno, jsme to říkali, že jo. Ona hrála, já jsem se měl narodit na Madonu, 16. Takže 8. ještě hrála karty u svého bráchy.
1: Aha.
0: A tam jí praskla voda, že
1: jo.
0: Tak táta, myslím, zajel na Pinsku pro auto, nebo dokonce na Pinsku, vezl mamku do porodnice, tam jako přečkala noc, dal jsem jí pokoj a ráno, protože dobré ráno, Moravo, jsem se narodil.
1: Je to krásné. Mm-hmm. 9. srpna.
0: Segru.
1: Ti jako, bude zase 29.
0: Cože? No jasně, 29 mám letos, no. Mm-hmm. Segru, jako Šárku, moji starší segru, rodil tak ošklivý doktor. Tak ošklivý doktor. No počkej, to má pointu. A říká, a dívej se, jak je krásná, jo?
1: Jo, tak možná.
0: A tebe rodil takový krasavec. A pak už neřekla žádné a. Takže tak, Milane.
2: Radio Čas. Radio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Také čtvrtek bude energeticky hodně náročný. Bohužel oproti včerejšku jsou na nebi ještě silnější hvězdné aspekty problémové konfliktní, které mají svůj původ v oblasti karmických událostí. To znamená, že na nás budou dopadat důsledky předchozích dávných rozhodnutí a znova se budou opakovat témata konfliktů, které již kdysi byly řešeny. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáře dnes bude hodně oslovovat erotika. Blíženci se mohou potýkat nějakými podrazy a podvody a váhy budou nápadité s množstvím podnětů a inspirací. Štírům se dnes bude dařit ve všem, než sáhnou. Ryby by měly být velmi přátelské a raci se mohou spolehnout na svou intuici. Berani budou mít den spíše neslaný, nemastný. Střelci mohou zápasit s mnohými komplikacemi, ale vy budou hýřit optimismem a srdečností. Pany se mohou nadít snadných zisků. Kozorozy by neměli mít problém prosadit vše, co budou chtít, a býci budou mít silnou potřebu užívat si života. Hvězdní čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.

0: svetlo.
1: Tak poslední 2-3 minuty už přemýšlím a trošku jsem se odpojil, nevím, jestli Lenča to má stejně, protože myslím, že určitě něco důležitého zapomenu. Hned vysvětlím Rádio Čas, mimochodem krásné ráno všem. Dneska se vracíme do dětství a máme takovou gurmánskou otázku. Jaké jídlo se vám vybaví právě, když se řekne dětství, jo? Což můžou být někdy jídla, která nám nesedla, nebo naopak, když si řekneme takové to nostalgické ach, ať už spojené s babičkou, nebo opravdu jako co jsme zbožňovali. Takže Lení, hodíme tam něco za sebe?
2: No, mě napadl smažák, protože ten jsem úplně totálně milovala a teď už ho nemůžu jíst.
1: Tak ten byl skvělý. Já nad tím přemýšlím, protože esenci toho dětství mám pořád u našich, protože vlastně pořád díky bohu za ty dary jako táta nebo máma vaří a pořád vlastně jsou to ta v fúzovkách stejná jídla. Nicméně, co se mi vybavuje třeba, když se bavíme o sladkých věcech, tak to byly takové ty speciální takové drsné pohárky, to jsi musela znát, takové ty broušené. A do toho se dělal puding, přičemž dole byla taková ta fuga na ten syrup.
2: Jo.
1: No a nicméně nechápu to, protože dneska bych se potom mohl utlouct, ale já jako dítě jako moc puding nemusel. Ale co třeba zbožuju dodnes, tak to by mi mohli dávat všichni, kteří to jako nezvládají, ty škraloupy pudinkové a podobně.
2: Jo, ale já jsem je taky milovala, jsem je se škrabávala a pak ten zbytek už mi moc nechutnal.
1: No. Tak jako vím, že jako puding jsem nějak nezvládal, vůbec nechápu proč, tak to je taková esence, dneska ho naprosto zbožňuju.
2: A pak se mi vybaví ještě takové švestkové knedlíky od babičky, ty už teda jsem fakt dlouho neměla. A to byly takové ty tvrdé, oni nebyly ty kynuté, ale takové ty z toho tvarohového těsta, obalené mákem a máslem, a to jsem úplně milovala.
1: A potom je to vzpomínka na to, když na ti naše rodičové všichni byli mladší a podobně, jak se pařilo, jak byly ty oslavy v těch obývácích a podobně. A tenkrát, to už by měl dát jingle to za nás, jo, ale tenkrát přeci jenom jakoby ten výběr toho alkoholu a těch nápojů nebyl tak velký, tak se prodávali, pamatuješ si to ještě, byly džusy v plechovkách.
2: Ano.
1: A z každé strany si musela udělat takovou tu dírku, aby tam šel ten vzduch. Jo. Samozřejmě se to většinou s vodkou lilo a podobně, tak jako ještě chuť toho džusu, tak jako ta esence.
2: No.
1: Pozor, nebyl jsem tu vodku. Ale jen tak jako říkáme dětství, tak co vám vyskakuje, no?
2: No a co vy? Co vám se vybaví, když se řekne jídlo vašeho dětství? Můžete psát na náš Facebook, tam už to krásně ožilo, no a nebo na náš WhatsApp na 7766 12 800.
1: Klidně můžete namluvit i audio, my vás rádi slyšíme a uvidíme, co z toho bude za 4 minuty půl sedmé.
3: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Toto je
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumím.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Jeden za druhým hity, které milujete, Lenča Radim na rádiu Čas. Takhle, my to jenom zprostředkováváme tu pohodu a muziku, my bychom to asi neodspívali. Jinak hezký nový den, máme 7:30.
1: A jsme moc rádi, že nás můžete ladit přes DAB anebo přes náš web časradio.cz kdekoliv po celé České republice a třeba i v Litoměřicích, protože tam chystají velmi krásnou akci.
0: Tolik oslí můstky.
1: Ano, tolik oslí můstky. Litoměřický deník totiž zveřejnil článek, ve kterém píše: máte zvířecí příjmení, přijďte do Litoměřic, chovatelé zkusí rekord. Ano, takže pokud se jmenujete nějakým zvířecím příjmením, tak 1. června se tam můžete společně pokusit o rekord.
0: Takže zapisuji ti volno?
1: Můžeš.
0: Co je to za den? Pondělí, ne? To vychází, myslím.
1: To ani nevím.
0: To vím, že den dětí bude v pondělí, myslím.
1: Jo, je to pondělí 1. června, ano. Takže pokud byste neměli plány a jmenovali se nějakým způsobem po zvířátku, tak můžete vyrazit. Co mě ale pobavilo mnohem víc než tenhle článek, tak jsou komentáře pod ním. Mm-hmm. To jsem opravdu úplně včera, jsme se u toho smáli na hlas. Petě napsal: kolega Sláma se ptá, jestli se může taky zúčastnit, když je podestýlka a jídlo pro zvířátka. Mm-hmm. Marian Vlk píše: a dostanu pamlsek? Hanča: jejde, já za Svobodna Chocholoušová, vdaná Sislová a syn Sisel. Pokračování jména je ve vnucích a pravnoučkovi.
0: Já během toho, co dohledáváš ty komentáře, tak jsem uvažoval, jako jestli by uznali tebe, protože vy přece jenom, vám se to asi často plete, nebo lidi vám to často pletou, protože vy tam máte to i.
1: Líšková.
0: A muž je teda líška, že jo?
1: Ano, ano, ale to po slovensky, to je normální líška.
0: No takhle, takže to vychází z lišky, ale to je slovenské líšky.
1: Ano,
0: no jenom, že to je český rekord, takže právě proto se ptám.
1: Tak to nevím, můžu napsat komentář.
0: A druhá věc, jak to tak čteš, tak právě to zamyšlení, klidně to přečti.
1: Renče napsala: my jsme slepicovi a vnuk vrabec. Stačí i jen část ze zvířete, ptá se Hanča Chobotová.
0: Hlavně právě ten Sláma a spol, a častokrát to vydává, že nejvtipnější jsou ty komentáře, a mě by strašně moc zajímalo někde vidět ty lidi, kteří ty komentáře píšou, protože občas právě podle tak vtipného komentáře si říkám, to musí být sexy člověk, jo.
1: Ano,
0: tak
1: ano.
0: Jako jestli to opravdu jako sedí, nejdou vidět, že? Asi ti
1: nejdou, nejdou. Ale je tady paní Žížalová, která píše: Žížala dorazí. My jsme Blecha a Blechová, ale nic nechováme. A další se ptá: Tereza Komárková, platí to i pro hmyz? Ale je to prostě úplně nádherné komentáře, takže v Litoměřicích 1. června doufám, že se všichni sejdeme.
0: A já doufám, že v úterý 2. budeme říkat, že padl nový český zvířecí rekord, tedy tak.
1: No budu to sledovat, rozhodně, jak
0: rozhodně.
1: To dopadne.
0: 6:35, hezký nový den, další muzika připravená a já nic nemám, já nevím, proč tam jsi řeknul, a nic nemám, tečka, konec, šlu, skončíme, finito.
2: Dobré ráno, Moravo, na rádiu Čas.

Krásné ranní pozdravení, Lenča Radim, Radio Čas, hity, které milujete a samozřejmě interpreti, já myslím, že které milujete taky, teď je zrovna jeden, kterého mají rádi všichni, protože jak fanoušci, tak třeba novináři říkají, že to je naprosto jako člověk nohama na zemi, strašně fajn, jeden z nás. Nejdřív podle těžší písničky, jestli poznáš, a když tak podívám absolutní klasiku jenom, jo?

0: Kylie Minogue.
1: Přesně tak.
0: Ale podle toho první bych...
1: Ne, já jsem říkám, dám, než mě nějakou těžší a potom mě... No. Viděla jsi to nebo ne?
0: Viděla jsem jenom nadpis článku a zamrazilo mě.
1: No, přesně tak. Já to řeknu, na Netflixu je teď třídílný dokument nebo taková minisérie o jejím životě a zaslouží si to holka. Jednak doufám, že tam dává recept, proč vypadá tak stejně. Ona je ročník 68, jo. Takže letos 58. Podívejte se, jak vypadá. No a letos už je to 21 let, kdy, teď řeknu už to slovo poprvé, zabojovala s rakovinou prsu. No a v tom dokumentu prozradila, že teda si to zopakovala, ale tentokrát, že se rozhodla nepodělit s fanoušky ani s novináři. Bylo to v roce 21, což mám pocit, že těsně po covidu, nebo taková doba covidová šílená, že jo, a podobně. Teď, letos v únoru, můžeme zaklepat na dřevo, oficiálně byla prohlášená za vyléčenou. Nicméně, když to začali natáčet, tak říkala, hele, půjdu s tím do světa, řeknu to lidem, protože zas můžu inspirovat další a další. Nepoznal jsem nic a přitom ji tak jako na dálku sleduju, já nejsem jako typický fanoušek a říká, že jí potom hodně pomohlo, když už jako si myslela, jako, že se úplně skácí úspěchy tu Padam Padam, který nakonec získal i sošku Grammy, takže jakoby... klobouček a jenom takový důkaz toho. A chodem, já jsem občas toho taky důkazem a myslím, že i ty, že nikdy nevíte, co se za těmi veselými hlásky nebo za tou energií do toho éteru schováváno.
0: Je to tak a musím říct, že mě teda úplně mrazí. Každopádně my vlastně v podstatě u těch lidí, u těch slavných vidíme jenom ten mediální obraz.
1: To pozlátko.
0: A oni, když na chviličku zmizí, tak my to někdy ani nepoznáme, protože se o nich třeba dál píše a podobně, takže nikdy nevíme, co je za tím.
1: You never know. No, tak prosím vás, dávejte na sebe pozor. Doufám, že to byla jediná taková mrazivá zpráva dnešního dne. Přejeme vám jenom happy endy a naopak, jako nevím, co říká Milan Gelnár, protože my to máme relativně dobré
0: dneska. Celkem v pohodě, ano.
1: Být si Alvy, ale i vám hlavně pohodičku a když přitom bude hrát do uší Rádio Čas a další hity, které milujete, tak co nám schází? Pěkný čtvrtek.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí.

0: Tak už to mám opět zeleno. Vždycky mluvím, když řeknu zeleno, o WhatsAppu Rádia Čas, protože dnešní téma, a myslím, že to bude hodně vděčné i na Facebooku Rádia Čas, je vděčné téma k tomu, aby člověk udělal nostalgicky ach, aby si dneska třeba uvařil něco trošku jiného, než obvykle jí, nebo třeba zavolal, pokud má to možnost s rodičuma, hele, nepřipravíš mi to zás, protože dneska se ptáme.
1: Jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne dětství?
0: Já jsem zmiňoval ten puding, mám tady reakci puding v dětství, jedině tekutý, teplý, jinak ble. A teď si vezu studený s piškoty a mandarinkami do práce na sváču. Jo, jinak jsem si vzpomněla na babičinu žemlovku z Vánočky. Krásný den všem například.
1: Evička z Brna moc má vám píše nové brambory s pažitkou. Jindřiška, lívance s borůvkovým rozvarem a mňam. Bramborové šišky v závorce čičánky, tomu říkali, v sladké osmažené strouhance a kompot, králík na smetaně a spousta dalších.
0: No, protože já rád riskuju, je tady spousta audiospráv, což ceníme. Ještě jednou WhatsApp číslo 7766 12 800, tak schválně.
2: Dobré ráno. Co se týče dětství, tak určitě krupičnou kaši si vybavím. Ale budu reagovat na Lenku. Přesně si pamatuju den, když jsem poprvé odchudnal smažený sýr, i kde to bylo. Bylo to v Kuřimi na koupališti, bylo mi 6 let a byla to láska na celý život.
1: Jak se jmenuje posluchač?
0: Krekre.
1: Krekre, krekre moc mávám a zdravím, přes Kuřim jezdíme za babičkou, takže kdybych ho mohla jíst,
0: krekre,
1: tak
0: nebo
1: dám.
0: Taky kreveta z Brna, přesně
1: kreveta
0: tak.
1: Kreveta z Brna.
0: Jedna
1: ale
0: ze smažák,
1: starší, jo, no. Smažák prostě jako vede, no.
0: Jedna ze starších zpráv od krekre, na kterou jsem asi nereagoval před půl rokem. Radím je gej? Ptám se pro kamaráda.
1: Tak to musí zareagovat, to vypadá, že bys mohl mít randa.
0: A vždy to ví každý.
1: A je tam fotka kamaráda?
0: No kre-kre. Možná takhle, krekre, já odpovím, když pošlete fotku kamaráda a podobně. Ne, ale cením, protože jak se koukám, dneska bude o čem mluvit a budeme několikrát dělat takové to ách. Ne, já jsem se opravdu zamyslel, když jste řešili ten smažák,
1: no.
0: Protože si opravdu nevybavuju jako nějaké jídlo, které by mi evokovalo v tomhle slova smyslu dětství. Potom je to speciální téma, které máme bokem a které stejně vděčné, to jsou jídla ze školní jídelny. Jo?
1: Ano.
0: Takže vlastně můžete to klidně zahrnout do toho. Jinak Jana píše, když si vzpomenu, tak jídlo od babičky, naprosto famózní švestkové knedlíky z bramborového těsta, obalované v pražené strouhance.
1: Pavla píše, u babičky jsem milovala opečené brambory.

0: ryskyškou nebo s podmáslím, ale nesnášela jsem čaj s mlékem. Tak no. To máme stejně.
1: A protože máme rádi i ty exoty, tak konečně Lenka z Ivančic v dětství se milovala husí krev z konzervy, kyselé zelí a nové brambory. Mňamka.
0: Mně se stáhlo úplně všechno, ale mám pochopení pro všechny.
1: Jsi měla teď mimickou jogu, obličejovou jogu.
0: Úplně ano, obličejovou tak. Jogu, protože krev je něco, co já nedávám ani na zabíjačkách, nikde v ničem. A to by se taky stahuje pusa.
1: Jo, mi se stáhla pusa, protože jsem si vybavil věci, u kterých se mi stahuje pusa. A to vůbec nechci otvírat, jo? To jsou, to jsou takové ty zvuky, jak jsme se...
0: Počkej, a co to třeba je? Třeba co, řekni.
1: Tak jednak je to, jsem říkal, když se kupovali plakáty,
0: no
1: jak to bylo vlastně.
0: Jak se stahuje gumička z plakátu.
1: Takže gumička z plakátu.
0: A to je zvuk, ale spíš jídlo, řekni.
1: Ne, to nemám nic takového.
0: To nemáš.
1: Ježíš, tak to zažívali se mnou celé dětství. Syrová cibule. Protože, no není to v pohodě, protože samozřejmě ona se objevovala třeba i v pomazánkách ve škole nebo ve školce a podobně, jo.
0: No.
1: Jako...
0: To mám ráda.
1: Nejslavnější historka je, jak jsem byl kyčkovat tady na pomlásce za paní učitelkou.
0: Ne.
1: Ze základky.
0: Ne.
1: To my jsme jí chtěli překvapit, já nevím, kolik nám bylo, 10, 11. Bydlela kousek, tak jsme tam došli, ta byla tak šťastná. Pojďte chlapci, pojďte, a dala na nás mísu jednohubek. To byly jednohubky s vaječnou pomazánkou, ale s syrovou cibulí.
0: Mňam.
1: Takže Ráďa předvedl neuvěřitelný herecký výkon a druhou část návštěvy jsem obsluhoval už jenom pravou rukou. Protože v té levé jsem měl asi 4 jednohubky s tou cibulovou pomazánkou a podobně. Takže to bylo takové to boje, ale zároveň dojetí, protože byla strašně šťastná. No.
0: No a co bylo to vaše nejoblíbenější jídlo, nebo co se vám vybaví za jídlo, když se řekne dětství? Pište, nahrávejte na Facebooku a na WhatsAppu Rádia Čas.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

0: Jedna za druhou skvělá muzika, hity, které milujete. Lenča Radim, Rádio Čas, za chvíli 7 hodin a dneska se vás ptáme, jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne dětství. No a podle jedné zprávy vlastně musím reagovat, já ji přečtu. Mně se vybaví, jak mě maminka jako malou krmila natrhaným loupákem v teplém mléce z mého oblíbeného hrnečku. Teď bych to nedala do pusy kvůli té konzistenci, ale tehdy jsem to milovala. Nicméně na WhatsApp Rádia Čas poslala právě Verča ten hrneček a já mám pocit, že to je podpisovka celého našeho dětství, protože tehdy ta nabídka nebyla tak velká.
1: Nebyla.
0: A v podstatě máme to, jo, měl to soused nebo kamarádka, minimálně nějaká sestřenka a podobně. No ne, jakože bylo pár hrnečků, pár těch typických talířků, takové z toho divného plastu, tenhle si vybavuješ? To byl takový hrneček se zimní tématikou, dva chlapečci, kteří drží kapra, pokud se nepletu v síťce.
1: A mimochodem byly i stejné tvary těch hrnečků. Vůbec nebylo víc jako tvarů, jenom jeden a na tom byl jiný potisk. A já jsem přesně tenhle hrneček měla právě s krtečkem.
0: No a dospěláci pili kafe z takové speciální sklínky, nebo si uchovávali sklenice z hořtic, že
1: ano,
0: jo, a podobně.
1: Ano.
0: A takhle bychom mohli prozrazovat, kolik nám vlastně je. Můžu říkat, že mi to říkala starší sestra a podobně.
1: Jasně.
0: Ale jenom říkám, jako, že vlastně i to kolem, i to nádobíčko vlastně je tou esencí toho dětství, no, které si člověk vybavuje.
1: Jo, jo, to fakt nebylo tolik druhů, to
0: ne,
1: se vlastně uvědomuji
0: prostě
1: až teď,
0: bylo pár druhů
1: vůbec,
0: no. A minimálně říkám, když ne třeba u kamarádky, tak u sestřenky jsi to viděla a tak dál, no, jakože prostě nějak s oblečením, no.
1: No, je to tak. Takže, to za nás,
0: no, jo,
1: přátelé,
0: dneska
1: tak to bylo.
0: To budeme muset popustit, no, tuhletu speciální rubriku.
1: Jsme hodně nostalgičtí, ale jsme rádi, že i vy, co se týká jídla a vašeho dětství na Facebooku a na WhatsAppu.
0: No nic, za 4:07, čas na čerstvé zprávy, my si jdeme uvařit kafe, něco...
1: Malé, pojíst.
0: No právě, já jsem malém řekl úplně jiný výraz.
1: Něco co?
0: Něco požrat. Ale tak jo, se hladový, no. A vy nezapomeňte, když budete mít chvilku, že se společně můžeme setkat taky v listopadu na hudební oslavě narozeniny Rádia Čas, takže nakupujte, dokud je možnost.
2: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lemmy a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky. Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Třinci v ulici Frýdecká, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Přijímací zkoušky na vysoké škole čekají změny. V Ostravě přibude další atraktivní prostor. Zlínský kraj podpoří činnost turistických informačních center. Krásné ráno vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Přijímací zkoušky na vysoké škole čekají změny. Ministerstvo školství totiž plánuje zrušit celotesty a místo toho by si přijímačky připravovaly sami školy. Ty jsou ale proti. Jednotné testy jim prý výrazně usnadňují výběr studentů a zavedení vlastních by pro ně znamenalo vyšší administrativní, personální a finanční zátěž.
8: Morava aktuálně.
7: Ostravský městský obvod Radvanice a Bardovice nabídne další atraktivní prostor. Obyvatelé tak mohou trávit svůj čas v blízké přírodě, která nabídne vyžití malým i velkým. Více nám k tomu řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
9: Městský obvod plánuje revitalizaci rybníka a založení květnatých luk a v duchu modrozelené infrastruktury je budován park. Obyvatelé tak budou záhy moci trávit volný čas v atraktivním přírodním prostředí. Přibude nová zeleň i přírodní mobiliář. I po realizovaných proměnách zamýšlí opatření k zadržování dešťové vody, podporu biodiverzity, posiluje ekologickou stabilitu území.
7: Zlínský kraj podpoří činnost turistických informačních center. Více než 4,5 milionu korun rozdělí mezi 27 infocenter v regionu. Cílem je jejich další rozvoj a zvýšení kvality a šíře jimi poskytovaných služeb. Přispět to má ke zlepšení propagace kraje v cestovním ruchu.
2: Rádio Čas, sport.

Sobotu od 16.20 proti Slovensku, které má po třech utkáních 8 bodů. Dnes bude převážně polojasno až oblačno, místy se přidají slabé přehánky, ojediněle do konce

0: na rádiu Čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pohodové čtvrteční ráno, probouzíte se v rytmu hitů, které milujete s rádiem Čas.
1: Tak teď bychom si mohli dát takovou malou nepravidelnou rubriku Lenča se diví. Přesně řečeno je takový fenomén, kde Lenča jakoby, já už po těch letech s vámi tak trošku vím, ale neskrývala údiv nad tím, že v roce 2026 a v 21. století jako někoho může ještě vykolejit tetování člověka a podobně. Já si teď čtu, ono to spíš má dojezd, který mě překvapil, nebo spíš mi dáš asi za pravdu. Čtu si případ mladé ženy, 25-leté Abby.
0: Ve Skotsku.
1: Přesně tak, která pracovala prostě v jednom golfovém rezortu, pak si dala pracovní pauzu někde jinde a potom se tam jenom vracela. Nicméně opět prošla pohovorem. Holka mimochodem potetovaná, dá se říct, od hlavy k patě. Moc jí to sluší. I na tom pohovoru byla potetovaná, na tom druhém pohovoru, protože už tam kdysi pracovala. Vzali jí, no a když nastoupila do práce, tak po 15 minutách si ji zavolali na personální a letěla, jo?
0: Ano.
1: Letěla, prý tam byl nějaký šum, pak se jí omlouvali a podobně, i když jako doteď nechápe proč, protože předtím a vlastně i ti kolegové s, jak se tomu říká, ti lehce nadřízení s tím neměli žádný problém. No nicméně prostě dostala menší odstupné a konec, ale k tomu je doprovodná anketa. A na to jsem se podíval a to, mě právě, jsem si říkal, vidíš Lení, já jsem ti to říkal, vadí vám tetování na lidech ve službách? Je mi to jedno, přes 4% lidí. Je to věc zaměstnavatele, ale měl by to dát řádně na srozuměnou, přes 8% lidí. Vůbec ne, potetovaný je kdekdo, nějakých 9-10% lidí a vadí mi to, vypadá to hrozně, necelých 78% lidí. Takže tak, no. Jenom připomínám, protože jsme tetování takové to první řešili před pár týdny na Rádio Čas. Ptali jsme se vás, jako proč ho máte, jaká je ta inspirace. Ale Lenča se strašně divila z některých komentářů. Já říkám, to jsou ještě zlaté, co bývalo třeba před rokem a podobně.
0: No, já vlastně teďka mlčím, protože mě to stále překvapuje. Já se dívám i tady na Abby a je to velmi příjemná mladá dáma, navíc zaměstnaná už byla. Ale hlavně já to jako nechápu. Já nechápu to spojení, že když máš tetování nebo něco na kůži, tak že jako to znamená, že jsi nešikovnější, nebo že nevím.
1: No takhle, mám pocit, že se láme doba, že nějaký 10-15 let už to bude OK, ale ještě pořád se láme doba. Já jsem konec konců v tom vyrostl ještě, no. S tím svým prvním tetováním, kdy tetování rovnalo se vězení, že jo, a podobně.
0: No dobře, ale tak to jsme tak v láme.
1: No jo, ale pořád ještě, chápeš, ještě pořád to potřebuje tu jednu generaci, aby se to smázlo úplně.
0: A to jsme totálně v pravěku a hlavně to není vůbec pravda, protože já jsem viděla naprosto nádherný, úžasný dokument o člověku, který šel do historie tetování a obletěl celý svět. A šel vlastně od prvních těch národů indiánských a podobně, nechal se potetovat vždycky v každé zemi, dokonce i v Japonsku, a kde sledoval historii tetování. A tetování je staré jako lidstvo samo, jo, takže já nevím.
1: Teď mám chuť tě obejmout, to jsi mě úplně dojala, jak to odborně vysvětluješ a přitom jako, kdo si to chce myslet, tak se bude myslet dál, víš právě.
0: No jasně.
1: No jasně, že jo, no. Jasně, že to je vlastně jo, takže umění, forma vyjádření. Někteří panovníci x staletí zpátky už měli, jo. Emma Destinová měla na noze obrovského, pokud se nepletu, hada, jo, přes celé stehno a podobně.
0: A třeba tetování není jenom o těch obrázcích, ale i o celém procesu, který k tomu vede, i o té bolesti, kterou u toho zažíváte.
1: Já vždycky říkám, on je to nějaký kus terapie.
0: Vždycky,
1: jako, co si budeme.
0: Vždycky. A třeba maurské nebo maurové kmeny, tak to měli jako přechod do dospělosti, kdy oni mají tetování v obličeji.
1: Pořád se to drží.
0: Jo, které se vyklepává vlastně takovou destičkou kovovou a je to známka nějaké jako
1: jednoty, dospělosti. Jednoty a dospělosti, přesně.
0: Jednoty a příslušnosti k tomu kmenu. Takže mně přijde, že považovat to za znak vězení je velmi krátkozraké. Pardon, no, tak, ale je to tak.
1: Tak řekla si svoje, oni si taky myslí svoje, tedy pozor, měla, někteří a podobně.
0: Jsem měla takovou osvětu, že?
1: No jasně, no, ale věděl jsem, že je zbytečná, no.
0: No, ale já bych mohla mít nové povolání, že bych mohla vlastně být takovým mluvčím všech tetovaných, víš. Jo. Já bych to všem vysvětlila a všichni by řekli, no to jsem nevěděl, teď už se na to dívám úplně, ale úplně jinak.
1: Jsi nemocná? Nebo?
0: Ne.
1: Ne.
0: Já jsem si tak představila, to bylo hezká.
1: Já vím, no. Já mám taky takové představy, že třeba dostanu Oscara. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Dneska dvojnásob k snídani dobrou chuť, protože na Rádio Čas je to ve čtvrtek 21. května. O dobrém jídle ptáme se vás.
1: Jaké jídlo se vám vybaví jako první, když se řekne dětství?
0: Libor třeba napsal krásné ráno miláčci. Bramborové placky s cukrem, ale nikdo je už nikdy neudělal tak jako moje babička, jinak na téma školní jídelny si rád počkám, jo, to máme jednou, dvakrát do roka určitě. Další, bramborová kaše s párkem, nakrájeným na malá kolečka, krupice a písmenková francouzská polévka, Petr. Jo, v tom poznávám, někteří tak dostávali, no.
1: Písmenkovku jsem měla taky hodně ráda. Hanča píše, určitě dukátové buchtičky se šódou.
0: Ahoj, za mě rozhodně plněné kuře játrovou nádivkou, zrovna se minulý týden dělala asi po 25 letech a musím uznat, že neskutečně chutnalo všem, což jsem strašně ráda a já si přitom vzpomněla na svou babičku, píše Gabi.
1: A Pavla, krupicová kaše, žemlovka, brambory s pažitkou.
0: Takže pište, foťte, tvořte, my si dáme čerstvé horoskopy, za 2:45 nejvyšší čas. No a v záloze jenom se zeptám, jaká je připravenost na dnešní víš, nevíš?
1: Máme hotovo?
0: Jo, a jak se tvořilo? Bude to hravé? Je to vděčné datum?
1: Bude to hravé, zas tak vděčné datum to úplně nebylo a dokonce mě překvapilo, že je to velmi sportovní datum.
0: Mm-hmm.
1: Takže tě to bude bavit.
0: Já se budu muset odběhnout na záchod, ale přijde Kristýnka a ona to všechno zfoukne. Takže už za chvíli.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Také čtvrtek bude energeticky hodně náročný. Bohužel oproti včerejšku jsou na nebi ještě silnější hvězdné aspekty problémové konfliktní, které mají svůj původ v oblasti karmických událostí. To znamená, že na nás budou dopadat důsledky předchozích dávných rozhodnutí a znova se budou opakovat témata konfliktů, které již kdysi byly řešeny. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáře dnes bude hodně oslovovat erotika. Blíženci se mohou potýkat nějakými podrazy a podvody a váhy budou nápadité s množstvím podnětů a inspirací. Štírům se dnes bude dařit ve všem, než sáhnou. Ryby by měly být velmi přátelské a raci se mohou spolehnout na svou intuici. Berani budou mít den spíše neslaný, nemastný. Střelci mohou zápasit s mnohými komplikacemi a lvy budou hýřit optimismem a srdečností. Pany se mohou nadít snadných zisků. Kozorozy by neměli mít problém prosadit vše, co budou chtít a býci budou mít silnou potřebu užívat si života. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.

0: Hezké vypravování dětí do školy, cestování, milování, práci, možná ještě polehávání v peřinách. I dneska ráno s Lenčou a Radimem na Rádio Čas 21. května, hodiny ukazují 7.18.
1: No a podíváme se tak trošku do bulváru, ale pěkně. My už jsme vás informovali, nebo určitě jste se zaregistrovali tu informaci, že Daniela Brzobohatá a Ondřej Brzobohatý se rozvádí, jdou od sebe. No a Daniela se k tomu nechtěla dlouho vyjadřovat, ovšem teď to vyjádření dala.
0: Fakt jo? Protože den dva zpátky, nebo tři, jak je tak jako sledovali, nesledovali, to člověk nikdy neví, jako jestli oni to ví nebo neví, tak prý se dokonce i oficiálně potkali, něco spolu natáčeli a tak dál. No tak co řekla? A jestli pak byla konkrétní, anebo to bylo jako hvězdy Hollywoodu?
1: Ne, bylo to moc pěkné. Ona říkala, no, že...
0: jsem se zapomněl, že jsem v rádiu. No.
1: Ona říkala, že s tím nechtěli jít ven tak brzy, že si to chtěli vyřešit sami, ale že už to nějak prosáklo. Každopádně o Ondrovi velmi hezky mluvila. A vlastně v podstatě ji budu citovat tady z pořadu. Já si pořád stojím za tím, že Ondra je skvělej, hodnej chlap. Dokáže se k ženě opravdu chovat tak, jak by se chlap podle mě chovat měl. To, že se nám to nedopadlo, je věc další. A navíc ještě uvedla, že rozchod je vždycky, ale vždycky záležitostí dvou lidí. A že prostě na tom nesou vinu oba. To je hezké vyjádření, ne? Víš, nad čím jsem přemýšlela celou dobu, co jsem četla tady ten článek? Že jestli, nebo že je jako pěkné, že vlastně ten první rozvod byl takový velmi bouřlivý, nebo druhý už teda vlastně.
0: Druhý, první moc nevíme.
1: Ale první byl taky v pohodě, potom vlastně ta velká bouřlivost s Taťánou Kuchařovou, která trvá doteď, takže tam si celkem užil. A teď je to takové v klidu. Teď to vypadá, že to bude velmi pěkný přátelský rozchod. A to je hezké.
0: I když nevíme proč.
1: I když nevíme proč, tak to potom je nám taky úplně nic, že?
0: Je to putná, no, tak, ale tak zase na druhou stranu, já nevím, no, to je takové diskutabilní. Prostě jdu do těch světel reflektorů, ty lidi na nás chodí a podobně, ale potom, já vím, no, odlišovat soukromí, tak zrovna já, že jo, že to říkám a podobně.
1: Já
0: no.
1: Jsem taky zapomněla, že jsem v rádiu, já jsem se teďka kousla jabka, no. Jak doma, na snídani.
0: Já jsem se chtěla rozcapit na té židličce, ať ulevím nožičkám, pak říkám zase tam někde srolované bříško na televizi, relax a podobně.
1: Přátelé, my se omlouváme, my na vás nikdy zapomeneme.
0: A tak já doufám.
1: Ne, že nás slyšet tak, že na to zapomeneme.
0: Jo, takhle, no.
1: No každopádně, a ty myslíš, že by měli uvést ty důvody, že by to měli říct?
0: Ne, já vím, no, jakože to je oddělování soukromí a podobně, nebo takhle, asi by se neměli divit, no, jako, protože už jako ví asi, jako s čím do toho jdou, no. Ale myslím, že to je na velké diskuze, že někteří by jako ve velkých, jako dneska jsou populární už i diskuze online, jakože jsou speciální jako YouTubeové pořady, kde třeba hodinu a půl diskutuješ, třeba podcasty. Na jedno zásadní téma a podobně, tak mám pocit, že by mi to někdo asi vysvětlil, jako proč si to neplést s tím, že si někdo něco nárokuje, nějaké soukromí ostatních a podobně, ale prostě to riziko toho, že je známe, ty lidi tady prostě je, no.
1: Tak riziko samozřejmě je jedna věc, ale druhá věc je, že nám potom vlastně jako úplně nic, ne?
0: No vidíš, a stejně jsi to chtěla říct do vysílání.
1: No tak protože se vyjádřila Daniela Brzobohatá.
0: No ale mohla jsi to nechat být spát?
1: Jakože jsem, že...
0: Vidíš,
1: že...
0: to šimrání tam máš jako každý člověk, jako, jo? My jsme se totiž dozvěděli, se rozešli, protože je to báječný člověk, že jo? Takže...
1: Tak to už byl takový malý rýpaneček.
0: Jo, já?
1: Ano, ale ne do mě, do Ondry. To je v pohodě, to si nezapisuj.
0: Bylo po tebe, protože jsi dělá paní morálku, ale sama si chtěla říct bulváreček, víš? Takže jo, já si tu čárku
1: tak,
0: napíšu.
1: Tak a tak si to napiš.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joslyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90 a Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
7: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
0: Tak jo, srovnáme si hodinky 7.24 a ještě takový malý dojezd toho, co bylo řečeno předtím, protože jestli jako bednář, za něco bych se někdy, někdy bych se za to pochválil, ale většinou je to strašně únavné, protože no. Jsem overthinker, takzvaně, přemýšlím až moc a rozvíjím ty myšlenky. Ještě se vracím k tomu rozchodu a potom potažmo asi i rozvodu, jestli přijde tady...
1: Daniela brzo bohatá, Ondřej brzo bohatý.
0: Přesně tak, jo. Podstrženo sečteno, jenom musím říct, že vlastně asi největší výhra, že když jdou lidi od sebe z jakéhokoliv důvodu, pokud jako si v tom životě zůstanou a jsou přátelé, a teď si mi vybavuje spousta lidí v showbiznesu, kteří to ustáli úplně na pána. Vím, že jsou dokonce i některé slavné rodiny a teď asi bych dělal takové to, než bych si vzpomněl, ale dokonce mají i společné oslavy a tak dál. Jo.
1: A teď přece jo. Jana Krausová, Jan
0: Kraus. No tak tam se to dokonce pomišungovalo, přesně tak.
1: Tam se to vlastně
0: tak.
1: Jenom prohodilo, ale oni doteď jsou velmi jako si blízcí a slaví i rodinné oslavy.
0: Vím, že vždycky moc hezky mluvila Světlana Nálepková o Michalovi Nesvadbovi, že jo, který má společnou dceru a podobně, takže vlastně díky bohu za ty dary. No,
1: jako, no mně to právě přišlo ta zpráva jako s takovým hezkým poselstvím, že to jde, že vlastně v podstatě to jde i tak nějak v pohodě a
0: ale
1: to
0: už jsem pochopil z toho jejich storíčka, když to oznamovali, že to bude OK, tak teď jenom ty jsi to naznačovala tak, jako že se konečně vyjádřila, já jsem jako...
1: Ty jsi čekal.
0: Jo, ale já vlastně nevím, co jsem čekal, protože ano, prostě jako čekat to nezajímá, je to jejich věc, že jo, sami nechceme, aby nás lidi probírali a podobně, no, ale tak jenom, že nad tím přemýšlím.
1: Ty jsi čekal, že? Tak trošku nějaký bulvárek. Tam něco prosákne.
0: Ty řekla, že dáš trošku jako milý bulvárek a podobně, tak on je to bulvár.
1: To byl nižný bulvár. To by byla hezká rubrika, nižný bulvár.
0: Tak Jirko, tvoř. Máme kamaráda, který když slyší, co vymyslíme, tak toho vytvoří hned v AI, jakoby rubriku pro to a podobně.
1: Nějaký plakátek a podobně, no.
0: Tak já doufám, že za chvilku nám bude taky něžně a mile, protože navíc nevíš, dorazí Kristýnka, ptát se bude Lenča a vám hlavně pohodový čtvrtek. A jestli slyšíte, že divně mluvím, tak já během toho chroupám teda. Jak se jmenuje? Řetkvičku.

0: Jeden za druhým hity, které milujete, čtvrteční pohoda s Rádiem Čas, no a ne ve dvou, ale už ve třech v našem studiu společně s Kristýnkou Kubánkovou. Kristýnko, zdravíme tě.
1: Ahoj, ahoj, dobré ráno. Jak se to užívá, že?
0: Krev dožil se jí vlila, konečně má zase tvář nějakou barvu. Ježišmarja, dobře.
2: Já jsem chtěl říct,
0: její tvář zalil ruměnec, takže to mělo být takhle, je to lepší, že jo?
3: Já tě stejně přeruším, napiš si to, Ráďo.
0: Proč?
3: No tak protože to je, my dneska píšeme, víš, kolikrát Ráďa rýpne.
0: Kristýnko, rozdíl mezi útokem
2: a špatnou volbou slov. Jo. To nebyl útok.
3: Tak to beru jako
0: Někteří mý kolegové ví, že občas jako špatně zvolím slova. Marcelka by mohla povídat a podobně. Takže Kristý, zeptáme se tě, když se řekne dětství, vybavíš si nějaké jídlo, nějaký pokrm?
2: Knedlíky.
0: V dobrém nebo...
2: V tom nejlepším a jakékoliv knedlíky.
0: Ty jsi patřila k těm dětem, většinou to byly velmi štíhlé děti mimochodem, které prostě jako zbožní omáčky a jsou schopny děti spořádat 5-6 kousků třeba knedlíku a podobně.
2: Já jsem jich dala třeba i 9 těch knedlíků.
3: A je ti jedno jaké, jakože kynuté, houskové, bramborové?
2: Jako je mi to jedno, ale nejradši mám ty houskové. Mm. Nebo měla jsem jako nejradši.
0: No a čemu nejradši? Jaké kombo je úplně nejlepší? Jako?
2: Se zelím.
3: No mělám, to miluji taky. A myslíš takové ty poctivé houskové?
2: Jo.
3: Ty poctivé, ne takové ty bílé fujky.
2: Domácí od babičky, a prostě s houskou. No tak, to bych si dala.
3: Já taky.
0: Já když teda knedla, tak už něco mokrého k tomu, takže spíš ta omáčka, ať můžu to...
2: A to zelíčko je taky takové.
0: Jo. Ano, ale či zelíčko a masíčko a ten knedlík. Pozor, Karlovarský.
2: Tak to je taky. I bramborový.
0: Takže prosím vás, pište a nahrávejte. Dneska teda jako se WhatsApp může zbláznit. Doufám, že ne my dva s Kristýnkou, protože ptá se Lenča a uděláme si to hezké a hravé. Skoro před víkendem.
4: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
3: V roce 1881 proběhlo první praktické použití telefonu v Praze. Majitel vysočanského cukrovaru Bedřich Frejs jako první obyvatel Prahy nechal zavést telefonickou linku z bytu do kanceláře. A potom později, když už těch telefonů bylo trošku více, tak existovaly zlaté a bílé stránky. Tak co obsahovaly ty zlaté a co ty bílé?
0: V té době, protože já si pamatuju zlaté stránky jako
3: později,
0: ve svém dětství.
3: Oni později byli, později, když už těch telefonů bylo víc.
0: Jo, ale jakoby v té době, jo, rozumím.
3: Ty původní, ano.
0: Já jsem to někde četl, už mám výmaz, no. Mm-hmm. Počkej, jména jednotlivců a jména firem, něco takového?
3: A které byly které?
0: Tak doufám, počkej, a bílé, tak... Bílé obyčejní lidi a zlaté firmy?
3: Ale je to správně. Úplně přesně. Jenom otázka na odpověď. Ano, ne. Mohli jste mít v době, kdy u nás začínalo používání telefonu jednociferné telefonní číslo? Bylo to možné?
0: Ano.
2: Ano, i taky bych dala ano.
0: Oni mám pocit, že jeli v začátku podle toho, jakože prostě linka 1, linka 2, linka 3, ne, a pak to přibývalo.
3: Je to správně?
0: Jo.
3: Mohli jste mít třeba jedničku nebo dvojku jenom. Hmm. A dovolali by se vám, to je co?
0: Do cukrovaru byla jednička asi na tím pádem.
2: No, asi jo.
3: V roce 1924 redaktor Národních listů Richard Durděl poprvé použil slovo rozhlas. Jaké bylo první místo, odkud rozhlas vlastně vysílal? Mám možnosti, kdybyste chtěli.
2: No.
0: Zkus, jestli nám to cinkne z nějakých materiálů.
3: Mm-hmm. Tak buď to bylo z budovy v Praze na Vinohradech, nebo ze stanu v Pražských Kbelích, anebo z jedné kanceláře budovy parlamentu.
2: Stan v Kbelích.
0: Kbely, ty Vinohrady tam byly až potom nějaký čas, že jo? Nebo dlouhý čas, takže Kbely.
3: No dobře, to je úplně spanělá jízda. Kdo byl prvním moderátorem ve dny, kdy rozhlas začínal? Kdo byl prvním moderátorem ve dny, kdy rozhlas začínal?
0: Aleš Šklubal.
2: Nebo, no.
3: Jak urazit kolegu?
2: Jo, píši si čár.
0: Tam jsem věděl, co říkáme, co zvolám.
2: To vůbec netuším.
0: To znamená, to muselo být nějaké 20. léta, 20. století a podobně. 23. Známe tu osobu?
3: Chcete možnosti?
0: Nebyl to Čapek, ne? Asi, že? Já nevím, že on tam jako potom mluvil, jo? Ale dobře, zkus, jestli nám to cinkne.
3: Za A. Karel Koželuch, za B. Eduard Svoboda, Za C nikdo. První vysílání obsluhovali jen technici a náhodní hlasatelé, kteří četli program.
0: A já jsem se roboti. Nicméně jako mi je příjemný pan Koželuch. Já bych jako být moderátor, tak se chci jmenovat Koželuch.
2: Já to nechám na tobě. Já ani obraz, ani zvuk v tomhle
0: dobře,
2: případě.
0: I kdybys to vymyslela, tak prostě pan Koželuch je krásné jméno.
3: Ne. A opravdu Karel Koželuch byl jeden z prvních moderátorů, ale ty původní začátky neexistovali moderátoři, jak je známe dnes. Uh-huh. A opravdu to četli technici a náhodní hlasatelé, kteří se tam střídali a improvizovali a četli naživo zprávy.
0: Ale říkal, že si vždycky s panem Koželuhem vařili kávu. To vystřihnu samozřejmě. To
3: další čárku si napiš. V roce 1904 v Paříži byla založena FIFA. Co to znamená, ta zkratka?
0: Fotbalová
2: Mezinárodní fotbalová
0: federace.
3: Jo. A co je tam to A?
2: Asociace.
3: Ano, Mezinárodní federace fotbalových asociací, uznáváme. Kde sídlí?
0: No tam, kde mají to sídlo. Tam, tak v, no zkus, ale tak to budeme typovat.
3: Francie, Švýcarsko, Anglie.
0: Chtěl jsem říct Ačko.
2: Jo.
3: Mm-hmm, tak je to B.
0: Aha, tak neříkej mh, a já už kouším potlesk, tak...
3: Říkám, je to Bčko. Ok, poznejte tohoto muže, který dnes slaví narozeniny. Píše se rok 1996 a probíhají olympijské hry v Atlantě. Na těch vyhrává náš sportovec závod jednotlivců na kilometrové i poloviční trati.
0: Málem jsem řekl jiné jméno, protože už jsem mám na pondělí, víš, nevíš, takže to ne. Kilometrová i?
3: I poloviční trati.
0: Aha. A tam budou i další indicie? Mm-hmm. Počkej, jedna z nich trikot?
3: Trikot?
0: Ne, tak to není trikot, dobře, mm-hmm. Fajn.
3: No, dohromady tento člověk má 14 medailí z různých mistrovství.
0: Dál.
3: A ten obor, ve kterém závodí, je kanoistika. Ale tak jako to víte, ne?
0: Doktor, Martin Doktor?
3: Ano.
2: To já bych nevěděla.
3: No a dnes slaví narozeniny i autor této písně.
0: Gotie.
3: Je to tak, 46. Gratulujeme a já gratuluju vám, protože to byla spanilá jízda.
2: No tak to nevím.
0: Jenom, že já nevím, co tam mám střihnout, protože to nejlepší bylo s tím rozhlasem, ale to si nemůžu dovolit, aby se to opakovalo.
3: No můžeš.
0: Ne.
3: Jo, zapiš si to ještě třikrát, tak lidi si to můžeš dovolit.
0: Ne. Kristýnko, moc krát děkujeme. Ty jsi říkala, že se podle dnešního víš, nevíš rozhodneš, jaké připravíš to zítřejší, tak řekni mi, jakou bude mít esenci.
2: Nechme se překvapit.
0: To nebyl milý příslib. Krásnou směnu přejeme.
2: Děkuju.
0: Aha, já jsem nepustil to šavličku, takže náš jingle bude z půlky, jo?
4: Tým Alenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Tak a teď všichni povinně, samozřejmě, pokud jste za volantem, ale tak zavřít oči a chvilku se zamyslet, vybavit si všechny ty vůně a krásy. Když se tak dětství, vám se většinou vybaví babičky, ale taky mámy a tátové přece dobře vařili prostě jídlo, které vám naskočí z dětství. Třeba Jirka na WhatsApp Rádia Čas napsal, u babičky bramborové placky, pečené na sucho na blaše, což byl starý posporák s ocelovou plotnou nahoře, a tňunkané v rozpuštěné másle, no a druhá babička to byl králík na smetaně s domácím knedlíkem, no a u maminky nastrouhaná nejen s jablkem a pokapeme citrónem. Nechybí tam třeba mrkev?
1: Asi mrkev nebo jablko.
0: Nastrouhané, no. Protože tam bylo napsáno u maminky nastrouhaná nejenom s jablkem a pokapená citrónem.
1: Takže tak možná mrkev.
0: Jirko, chybí vám mrkev a jinak zlatá zpráva. Děkujeme moc.
1: Boženka píše, placky z bramborového těsta, ona vlastně dává Jirkovi za pravdu, pečené na sporáku, pomazané sádlem, sypané mletým mákem s cukrem a stočené do ruličky. Ale to si pamatuju. Ale to teda nedělala moje babička, ale prababička, ještě když jsme měli ty stará kachlová kamna.
0: Ano, přesně tak, no.
1: A na plotně se tam tohle dělalo a úplně si pamatuju, že se to motalo do té ruličky taky, to bylo vynikající.
0: Já dodnes vzpomínám na Lubu Skořepovou, která byla jenom skvělá čarodějka, ale taky právě vzpomínala na jídla ze svého dětství. A nevím, jak se tomu jídlu říkalo, ale byla to taky esence toho bramboráku, ale bez jakéhokoliv koření, a vlastně ty nastrouhané brambory se jenom srovnaly do toho pekáčku a do nich nakladli ty švestky.
1: No,
0: a potom,
1: no.
0: Jak se to upeklo, tak vlastně se to mám pocit ještě jakoby syplo cukrem nebo mákem, jo, takže úplně skvělé. Hele, audio zprávy, my vás rádi slyšíme, posluchač Tomáš nám posílá toto.
2: No, mé nejoblíbenější jídlo bylo buchtičky se šodo. Ty uměla snad jenom moje babička. Všechny ostatní byly vždycky suché, nebylo to to pravé ořechové. Ale když jsem po strašně dlouhé době v lázních s kolegou jsme dostali na večeři buchtičky se žodo a byla na návštěvě i moje žena, se na nás podívat, tak jsme si ještě dvakrát přidali a ta nepochopila, jak staří chlapi můžou takové jídlo do sebe dostat také množství. Krásné ráno, Tomáš.
0: Ale Tomáši, teď vůbec nejste starý.
1: Ale Tomáši, to je pravda, že buchtičky se šodo jsou jako velmi náročná a složitá záležitost, protože já si pamatuju ty buchtičky dukátové ze školní jídelny a potom se prášilo od pusy a nebylo to vůbec dobré.
0: No, protože šodo není, že ten, ten vanilkový puding, či co to bylo. No. Já měl nejradši tohle, protože ty samotné buchtičky, to jako když krmíš ty husy na foie gras a podobně, to do mě moc nešlo, jo, takže...
1: Jitka napsala klechtanka a lívance, ale já nevím, co je klechtanka.
0: Klechtanka mám pocit byla nějaká polívka, záklechtka, myslím se tomu říkalo, pokud se nepletu.
1: A co mě překvapilo, tak Alice napsala topinky a tatarák. A já třeba, když jsem byla malá, tak tatarák jsem nemohla ani cítit, až v pozdějším věku jsem ho milovala.
0: No, pro mě to byl symbol, jak už jsem zmiňoval, takové ty velké rodinné oslavy, tak to se dělalo jako sváteční jídlo, takže vždycky to vonilo živým smaženým, což jsem moc nemusel. A taky jsem to nechápal, že to je syrové maso, ale potom, když to táta dochutil, tak to bylo dobré, no. Takže raz za čas, jo, hlavně když se to ještě mázlo tím česnekem, ta topinka, ježiš, nervy moje. Tak prosím vás, pište, nahrávejte, klidně i foťte a jsme rádi, že tam jste s námi.
3: Radio Čas.

0: Nenechte se rušit, další skvělá muzika, přesný čas ten vždycky, za 10 minut 8, na rádiu čas s vámi Lenča Líšková.
1: Radím se Byslav Bednář.
0: A pohoda, pohodička, kdykoliv i online na cazradio.cz, třeba i ve světě. Online je teď Lenča, takže letem si tím internetem, co je nového.
1: No my už jsme tu měli dámu, která když běžela, tak se stloukla máslo. Pamatuješ si na to?
0: Byli, oni testovali ty speciální vesty, do kterých se dalo to mléko nebo ta smetana, a potom, když běželi, museli odhadnout ten správný jako počet kilometrů, aby z toho bylo to správné máslíčko.
1: No a u toho běhání se dá dělat ještě spousta jiných věcí. Třeba teď britský maratonec Simon Fennon dokázal spojit dvě věci a u toho běhání pletl. A upletl velkou dlouhou šálu, 5,5 metrů, měla na délku, byla barevná a zapsal se díky ní do Guinnessovy knihy rekordů.
0: Většinou, když se dělá na první pohled taková bláznivá věc, tak je to pro dobrou věc? Bylo to pro dobrou věc?
1: Nebo... Bylo to na charitu, bylo to na válečné veterány, byl to maraton v Londýně a on, i když celou tu dobu pletl, tak ten maraton zakončil v čase celkem úctyhodném přes 5 hodin, takže krásná práce.
0: Mimochodem, je tam důkaz jeho práce? Já zbožňuju velké šály.
1: Ano.
0: Jednou slavnou doporučuju, pokud jste ještě nikdy neviděli, tak vyhledejte si šála nebo šál a Lenny Kravitz. Já ti potom najdu, to je zážitek, protože ji prý dostal kdysi jako dárek a říká, to prostě musím venést do ulic, ale to je skoro jako deka, jo.
1: No.
0: Ale nicméně líbila by se mi? Je hezká,
1: líbila, je barevná, je krásná a i ten mladý muž je velmi krásný a on právě říkal, že hledal něco, co je spojováno s během, co by u toho běhu mohl dělat, aby na sebe upoutal pozornost a získal tedy i víc prostředků pro jeho charitu.
0: Tahle ta šála je v pohodě, už jsem ji viděl, já si jednou koupil ze značkového obchodu, nebo takhle, on byl spíš designový ten obchod, taková docela známá značka, krásně barevnou šálu, ale nezvolil jsem ty barvy vhodně a já jsem potom fakt dal dál, protože lidi si v určitých momentech roku mysleli, že já jdu na nějaký fotbalový zápas.
1: Jo.
0: Ono se to velmi nápadně podobalo nějakým jednom nebo dvěma fotbalovým klubům a jako já, moje křehká duše, já jsem to prostě psychicky neustál, protože mi to komentovali a tak dále, já jsem vůbec nevěděl, o čem mluvíte.
1: Tak tahle vypadá jinak.
0: Je nádherná, čačaná, přesně tak.
1: A tak můžeš si uplést klidně jinou? U toho si popoběhneš a vybereš hodně peněz na dobrou věc?
0: Dobře, dobře. Jako pointu bych to bral, ale jako reálný cíl ne.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kadesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kadesít za super cenu. Více na Dek.cz. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Toto je...
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
2: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Dobré ráno, Moravo. Na rádiu Čas. I'm right like a diamond.

0: teď si trošku připadám jako makléř, který prodává byt, jo, a říká, kežby. Mám dalších jako 10 zájemců a mnoho přihazují, ale nicméně teď jsme se s kolegyní prostě s Lenčou tady.
1: Tady s paní kolegyní. Ano, s paní tady kolegyní. Pan kolega by vám chtěl něco říct.
0: Jsme se shodli na tom, že opravdu takhle. My to čekujeme tak minimálně jednou, dvakrát týdně. Předprodej na letošní megakoncert Rádia Čas, kde bude tou velkou hvězdou Europe. Jediný koncert široko daleko v rámci jejich velké kariéry a tentokrát to bude koncert oslavný ke 40 letům hitu Final Countdown. A vždycky se koukáme na předprodej přes náš web z Radio.cz, jako jak se to hlo z lístky.
1: Ano.
0: Jo? A posledních pár dnů, protože ono to mají zájem i kolegové jako z Rádia Čas Rock a jejich fanoušci, jo, tak jako už se to zaplňuje. A jo. Pozor, to ještě nebyly prázdniny a to ještě nejsou všude takové ty plakáty, že to bude. Takže jako pokud zvažujete jít a vidět nejenom Europe, ale taky...
1: Olympiky naživo nebo Davida Kolera, Leny a Marpa, tak rozhodně zavítejte na časradio.cz, protože na to, že megakoncert Rádia Čas je 21. listopadu, tak se to s těmi lístky dost pohlo.
0: Já vím, že někteří čekají na megaléto, které budeme mít i letos, jakože třeba čistě náhodou vyhrajou nějaké ty volňásky, ale já nevím, to vyhraje tak jako jedinec, dva, tři, abyste potom, nechci říct, nelitovali, to už je opravdu jak je to makléřské a podobně, ale...
1: To je takové trošku vydírání.
0: Jo, jo, jo. Ale abyste nelitovali. Cas Radio CZ to jistí, za chvíli zprávy s Kristýnkou, bude 8.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
4: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
3: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
5: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinus desítka půl litru ve skle a birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Radiočas. Radiočas.
1: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Třinci v ulici Frýdecká, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Radiočas, nejnovější zprávy.
1: Ovocnáři očekávají velmi slabou úrodu. Vysoká škola Báňská bude mít nové výzkumné centrum. V Kroměříži čeká řidiče delší měření rychlosti. Krásné ráno vám u dalších zpráv na Radiočas přeje Kristýna Kubánková. V českých a moravských

0: Počasí se naopak méně dotklo některých peckovin, jako jsou třeba višně nebo švestky.
1: Morava aktuálně.
0: V areálu Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava vzniká výzkumné centrum pro materiálový výzkum, nanotechnologie a energetické aplikace. Univerzita ho získá přestavbou objektu N. Objekt z roku 1992 tak čeká kompletní modernizace. Kroměříži čeká řidiče další měření rychlosti. Před rokem byl v místní části Trávník instalován radar, který se osvědčil. Proto radnice počítá s dalším, a to v části Vážany. Více nám k tomu řekl místostarosta Jan Hebnár.
2: Měření jsme si vyhodnotili, že tam dochází k častému porušování povolené rychlosti, a proto instalujeme radar právě v městské části Vážany na vjezdu do Kroměříže. Očekáváme, že to povede ke zpomalení dopravy a vyšší ukázněnosti řidičů, samozřejmě také ke zvýšení bezpečnosti.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalisté Karvin.

0: čas.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.

0: Třikrát mňam s Lenčou Radimem na Rádio Čas. Dneska se vracíme do dětství, což je pro někoho 5 let zpátky, pro někoho trochu dál. A protože ceníme audiosprávy a vzpomínáme na jídla, která se vám vybaví, když se řekne dětství, tak schválně další z vás.
1: Pěkné ráno, Rádio Čas. Co se týče mého nejoblíbenějšího jídla v dětství, tak to byl překvapivě hovězí guláš a s chlebem čerstvým. Pamatuju si, že kousek od baráku jsme měli pekárnu a vždycky, když jsme šli s moukou pro chleba, tak jsme museli koupit dva. Tam byl česnekový, protože ten jeden, než jsme došli domů, tak jsme ho celý snědli. Pěkný den, Rádio Čas.
0: Tak to byla mimochodem Jarka, mi se vybavilo, že občas, teda jako za nás to moc nebývalo, že si člověk tak jako mohl užívat toho pečiva, té velké nabídky, ale občas jako nebylo nic lepšího právě, když si byla poslána pro čerstvý chleba. U nás říká skůrka, jo prostě, jak jsem říkal oficiálně?
2: Skůrka.
0: Jo, tak u nás skůrka, tak prostě to otrhávat, že jo.
2: Takhle, ale to byl ještě takový ten poctivý chleba.
0: Vůňavý, přesně
2: taky
0: tak.
2: Taky milovala.
0: Trošku a, zaprášený. A, to.
2: A vydržel dlouho, že jo, ten se dal do toho chlebníku. A vydržel dlouho a já teda jsem milovala dřív i rohlíky, protože rohlíky dřív taky byly takové rohlíky.
0: A hlavně byla dětská komba, každý ho měl rád s něčím jiným. Nevím, jestli jsi mi to vzpomínala, ty ne, to mi vzpomínal kamarád Marťa. Teď asi budu jmenovat, že nejlepší bylo do toho rohlíku vtlačit ne párek, ale... A teď nevím, jestli to byla Milena?
2: Ano,
0: Milena,
2: se,
0: protože byly takové víc těch čokoládových tyčinek, ale mám pocit, že Milena byla nejlepší kombo.
2: Ano, ano.
0: Jo? Říkám to správně?
2: Čokoládovou tyčinku do rohlíku a trošku zahřát a už to bylo úplně geniální.
0: Nervy moje. Takže prosím vás, pište, nahrávejte Facebook, ale taky WhatsApp číslo.
2: 7766 12 800.
0: Bylo 8.

0: Kohout zakokrhá
1: a Budík spustí svůj hit.
0: Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo, na rádiu Čas.
2: Tak když spolu spíš,

0: Letos oslaví kulatiny, když na to vůbec nevypadá, a svůj, myslím, že svůj největší koncert si odbude v pražském, jak se to jmenuje, v Karlíně? Forum Karlín?
1: Forum Karlín,
0: Forum Karlín, Tereza Kendlová na Rádiu Čas a další hity, které milujete, jinak Dobré ráno s Lenčou Radimem.
1: No a podíváme se letem světem internetem, tentokrát do Španělska. Já jsem chtěla říct pozdrav a pak jsem se zasekla, jestli bych ho španělsky řekla správně. Je to Buenos Dias, že?
0: Buenos Dias je dobré ráno nebo dobrý den. No,
1: dobrý
0: no,
1: den.
0: Nebo Dias ole den. Možná?
1: Ole?
0: Ole?
1: Ole?
0: Taky nevím, no.
1: Ok, Jose, ole.
0: Margarita.
1: A tím končíme. Každopádně možná i tu Margaritu by si mohl dát v jedné španělské sushi restauraci, kde začali dávat pokuty za opravdu nevšední věc. Zkusi tipnout schválně, za co by tam mohli dávat pokuty?
0: Takže pokuty se dávají zákazníkům, jo?
1: Ano.
0: Říkám to správně. Mm-hmm. Týká se to přímo stolování?
1: Ano, týká se to jídla. Jenom doplním, že ta restaurace je známá tím, že je to takové to all you can eat.
0: Počkej, je to running? To znamená, jakoby running sushi?
1: Ne, running ne, je to all you can eat. To znamená, že si zaplatíš nějakou částku a můžeš
0: sníst, kolik chceš. A proto objednáváš.
1: Přesně tak.
0: No, tak inspiruju se tím, protože to je taková klasika i tím running, že v podstatě musíš to sníst nebo nesmíš jídlo vrátit. A když jídlo vrátíš, tak jako platíš.
1: Tak dostaneš pokutu. To je velmi romantická představa, ale jdeš dobrým směrem. No. To by možná bylo taky jako dobrý podnikatelský tah. Každopádně ne, oni dávají pokuty za zvracení. Protože někteří lidé, jak mají nějakou tu částku, ale je to opravdu to, co sníš, tak se snaží nacpat úplně do vrchovata. Dokonce někteří to mají tak, že se nacpou, vyzvrací a jdou dál jíst. To se tak dělalo za starověkého Řecka, každopádně.
0: Lukulské hody, no.
1: A každopádně tady v této restauraci z toho nejsou úplně nadšení, takže začaly ty zákazníky pokutovat. Výše té pokuty není známá, oni jenom to prohlášení zveřejnili na sociálních sítích. A co mě překvapilo, že tam si opravdu nikdo servítky nebere. Protože nejenom, že to vlastně dělalo problém na toaletách, ale někteří to na tu toaletu ani nestihli.
0: Já se nedivím vůbec.
1: No.
0: Mimochodem, jak jsi zmiňovala ten starý, ano, myslím, co to bylo, starý Řím? Starý Řím, myslím, že to byl, takové ty právě opulentní hostiny. Víš, jak to vyvolávali?
1: No takovým, já do krku si strčili takovou dřevěnou
0: tyčku. Ne, nemusela to být dřevěná, nebo já jsem aspoň slyšel verzi, že to bylo paví péro.
1: A ano.
0: Jo, že se pošimrali pavým perkem a už to bylo.
1: A pak mohli hodovat dál.
0: Ježíš, mimochodem, to je něco nádherného, paví pera. My jsme jednou měli tři za obrazem v obýváku, to je taky taková vzpomínka za dětství. Ne, ale jako já jsem strašně u toho stával, koukal na to úplně. Ne, nesmrdili, myslím, že to používali na ozdobu.
1: Ale já to chápu, že ctěný paví pera, ale jak se tohle napadne, já jsem si to paví pero představila v tom krku.
0: Ne, tak já už jsem potom přešeltroval na dětství. Ne, vůbec ne.
1: No, takže tak.
0: Ono to bylo součástí dokonce obrazu, který dodnes nevím, kde se ztratil, kdo ho prodal, kam zmizel prostě do býváku dneska.
1: Možná nějaký poklad. No a co ty a restaurace All You Can Eat, chodíš?
0: Ne, byl jsem na running několikrát a vím, že jsem právě jednou byl i v takové hodně diskutované, kde se právě nějak prý pokutovalo za to, že ta jídla vracíš nebo nedojíš. Akorát si říkám, to je trošku nefér, protože já jsem aspoň ten typ člověka, který občas rád vyzkouší nové věci, ale občas se prostě to netrefí do té chuti, nebo je tam, no, obsahuje to něco, co bednář nezvládá. No, jako nic se nedělo, ale měl jsem z toho strašné trauma, jo. Takže jsem pár věcí schoval do ubrousku, se přiznám, no a podobně. Jo, ale jenom si všímám, jak jsme strašně vybíraví v tom raninku, jo. Jak to tam projíždí a potom už si plnější, tak to a ne. No, tady to maso vypadá olezlé, tak já si ještě počkám, až to projede, no. Ale
1: já to mám ráda, tenhle koncept.
0: To je úžasné.
1: Já to mám ráda. Já jsem měla jednu velmi oblíbenou v Praze, kde bylo All You Can Eat na obědové menu indická restaurace a bylo to vynikající, to jsem milovala.
0: Takže prosím vás, dneska vám děláme chutě celý den, nejenom ráno, ale taky celý čtvrtek. Jaké jídlo se vám pro změnu vybaví, když se řekne dětství?

0: být s rádiem čas, tak máte takovou jistotu, že vám vždycky nabízíme takový pomyslný balíček všeho, že to vždycky jenom nenakousneme, ale taky dokončíme, jo. Třeba dnešek je toho důkazem. Na co se ptáme, Leni?
1: Ptáme se na to, jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne dětství.
0: Spousta z vás si dneska podle toho, podle těch vzpomínek rozhodně něco dobrého připraví a možná ještě zítra a pozítří. Kdybyste měli pocit, jako, že to už je trošku moc, tak si poslechnete Jeste s rozumem na rádiu čas, kde vás Eva jako, nechci říct, že umravní, ale řekne vám, co třeba víc, co míň, abyste si prostě vychutnávali jídlo, ale nepřibrali. No a kdyby ani to nezabralo, tak potom už jenom doporučujeme televizi Relax, kde v podstatě pár dnů zpátky měl premiéru nový videopodcast s panem odborníkem, panem doktorem lékařem Evženem Machytkou, který se, chtěl jsem říct, vyzná v obezitě, což je strašně divný výraz, že jo?
1: On vlastně dělá moderní obezitologii, to znamená, že zdravé způsoby, jak zhubnout, a opravdu je to velmi příjemné povídání i ho poslouchat, nejenom na psychiku, ale taky na to, že někdy se může stát, že opravdu děláme všechno správně, snažíme se a to tělo nepustí ani gram.
0: Jsou tam jiné proměnné. No,
1: a on to velmi krásně vysvětluje, takže i na tohle se můžete těšit na televizi Relax vždycky každou středu v 16.55.
0: Jo, takže jak říkáme, kompletní balíček, od toho jsme tady. No a já vím, že čekáte 8.23 nejvyšší čas, Milan Gelnar a horoskopy na 21. májový den.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Také čtvrtek bude energeticky hodně náročný. Bohužel oproti včerejšku jsou na nebi ještě silnější hvězdné aspekty problémové konfliktní, které mají svůj původ v oblasti karmických událostí. To znamená, že na nás budou dopadat důsledky předchozích dávných rozhodnutí a znova se budou opakovat témata konfliktů, které již kdysi byly řešeny. Co se týká jednotlivých znamení, tak vodnáře dnes bude hodně oslovovat erotika. Blíženci se mohou potýkat nějakými podrazy a podvody a váhy budou nápadité s množstvím podnětů a inspirací. Štírům se dnes bude dařit ve všem, než sáhnou. Ryby by měly být velmi přátelské a raci se mohou spolehnout na svou intuici. Berani budou mít den spíše neslaný, nemastný. Střelci mohou zápasit mnohými komplikacemi, ale vy budou hýřit optimismem a srdečností. Pany se mohou nadít snadných zisků. Kozorozy by neměli mít problém prosadit vše, co budou chtít, a býci budou mít silnou potřebu užívat si života. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento

0: Rozjeďte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov-city.cz.

0: Bude 9:30, Lenča Líšková.
1: A Radim Soběslav Bednář.
0: Stále s vámi ve studiu Rádia Čas. Nejdřív jedna taková osobní. Posledních 5-7 minut jsme byli odpojení, každý jsme si dělal svoje. Kde jsi byla?
1: Já jsem si načítala článek.
0: Jo, to znamená to, o čem budeme mluvit.
1: Jo, já jsem vlastně četla. Já když čtu, tak jsem úplně odpojená.
0: Tak jsem si právě říkal, protože ty máš dvě verze, buď to pracovní odpojení, anebo takové jako úskoky, ale myšlenkové úskoky do soukromého života. Tentokrát to byl pracovní článek.
1: Jo, protože,
0: nebo zkombinovaný.
1: Pracovní. A mě teda někdy opravdu odskakují myšlenky úplně i třeba během toho, co se bavíme.
0: No a já jsem se taky koukal letem světem, co je nového, a pak jsem si vybavil jednu věc, která prý hodně prozradí, a ty nevymysli o nás. A nebo o tom, na co se lidi ptají nejčastěji. Totiž, když začnete ve vyhledávačích Google a spol psát jakoukoliv otázku v začátek, tak ono vám to vlastně hodí ty různé nabídky, jako co vlastně se tam vyhledává nejčastěji.
1: Jo? Ano.
0: Takže pojďme si něco vyzkoušet, takové ty klasické, já nevím, třeba jak se dělá,
1: nebo
0: každý něco jiného, tak jak se, nebo jestli takhle, jestli máme to stejné vlastně.
1: A tak mě to našlo jako první, jak se dělá pesto z medvědího česneku?
0: Ne, tak já mám, jak se dělá print screen.
1: Kecáš.
0: Potom, jak se dělá screen na PC a potom, jak se dělá přepuštěné máslo.
1: Já mám pesto z medvědího česneku, pak mám, jak se dělá kapání do polévky, v životě nedělá, jak se dělá med z pampelišek a jak se dělá kuře na paprice.
0: Jak se mi asi víc líbí ty tvoje.
1: No.
0: Pojďme zkusit, já nevím, kdo se...
1: Nebo kdo se?
0: Hele, tak kdo se bojí Virginie Woolfové, máš to na prvním místě?
1: Ne.
0: Ne?
1: Kdo se seznamuje? Aha, počkej, já musím udělat mezeru, už to mám. Kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe?
0: To mám taky, potom můžu citovat, když je to vlastně slavná věc. Kdo se bojí sere v síni?
1: Ano, kdo ano. Se bojí nesmí do lesa, mám já to mám slušnější.
0: Ano, ano, a kdo se bojí smrti, tak jo.
1: Dobře.
0: Co je potom ještě klasická otázka? Kdy se?
1: Klidně.
0: Kdy se? Kdy se dává vysvědčení?
1: Kdy se mění čas?
0: A potom mám rozdává vysvědčení 2026, zase vysvědčení, kdy se předává maturitní vysvědčení a kdy se mění čas, mám až na 5. nebo 6. místě.
1: A já mám, kdy se platí daně z nemovitosti 2026. Zvláštní.
0: To doufám, že přežila kapitola pro letošní rok.
1: A dělali jsme kdo se? Jo, to jsme říkali, kdo se bojí.
0: Tak zkus ještě co. Proč?
1: Jenom proč.
0: Proč?
1: Jo?
0: Mezera. Proč se divadlo Bouda říkalo Bouda? To jsem ale měl ve víš nevíš, takže možná jestli to, co to máš ty?
1: Já mám, proč je nafta dražší než benzín.
0: Aha. To mám na druhém místě a třetí mám, proč spíme. Odhalte sílu spánku a snění.
1: A já mám jako druhé, proč má český lev 2 ocasy. A jako třetí, proč se spouští krev z nosu. To je děsivé, že?
0: Že to je hezké, to se mi líbí.
1: No.
0: Pojďme si dát ještě poslední výzvu.
1: A něco kolik?
0: Měli jsme trošku zase zapomněli, že jsme s vámi, ale...
1: Kolik má?
0: Jo, kolik.
1: Kolik má?
0: Mezera. Ne, aha, ne, tak kolik má, já mám kolik jenom.
1: Kolik jenom, jo, teda máme kolik?
0: To první nemůžu prozradit, protože to souvisí asi s tím, co jsem vyhledával, pro víš nevíš, ale druhé, to doufám, že fakt není pro mě, jako že by byl takový vůl, kolik je týdnů v roce, kolik je pracovních dnů v roce 25, nebo kolik je týdnů v roce 26.
1: A já mám, kolik stojí vstup do zoologické zahrady Chiang Mai?
0: Což je tam někde?
1: To je v Tajsku, tam jsme byli.
0: No. Jo,
1: a tak to jsem hledala v Tajsku, ne tady. Takže Big Brother ví, co vyhledáváme a nabízí nám to podle toho. Takže ten vyhledávač nenabízí všem to samé.
0: No, tak to je fajn.
1: No.
0: Já se nemůžu teda jako dočkat kuřátka na paprice lení, protože teď už víš, jak se dělá. A vám pohodové ráno plné chutí. Radio Čas. Hity.

0: Ráno, mnoha chutí, vůní a doufáme, že hlavně pohodové s Lenčou Radimem na rádiu Čas. Hodiny ukazují 8:37 a zdravíme Moniky, mají svátek.
1: A mám pro tebe rádio malinkatý kvíz. Podíváme se na nápoje, které se nejvíc pijí. Jo? Takže co bys řekl, že je...
0: No, já jsem nikdy něco viděl podobného, tak teď si to právě sumarizuju. No, v první trojce, jako globálně, nebo teď myslíš přímo výrobky, nebo všeobecně nápoje?
1: U nás.
0: Protože mám pocit, že v první trojce...
1: U nás.
0: Aha. Dobře, tak já zkusím první trojku, jo, ale teď nevím, jako jestli... No, prostě bude tam na střídačku voda, káva, čaj, že jo?
1: No.
0: Čtvrté pivo, možná?
1: No, první je voda, druhý je čaj, třetí je káva.
0: Aha, takže to jsem tak plus minus dál. Pivo není čtvrté?
1: Není.
0: Není, víno?
1: Ale taky jsi to myslel, že?
0: Víno?
1: Ne.
0: Počkej, mléko?
1: Mléko je páté.
0: Něco na čtvrtém místě? Nějakou indici?
1: Je to, může to být perlivé, neperlivé, může si to udělat se sirupem. To už jsem řekla hodně.
0: What the f- takže to není jako perlivá voda? Nebo jako sifon, sodovka?
1: Jako sladká limonáda, ne?
0: Jo, takže no tak pro mě to kategorie voda, no, jako by pořád. Dělá se z vody, ne? Vlastně všechno.
1: A pan Evžen Machytka teďka se pokřižoval.
0: Ne.
1: Třikrát se otočil ve svém podcastu.
0: Mi pak jako docvaklo, že všechno má základ vody, pokud jako jsou to nápoje, jo, takže to má, zapomeňte na tuhle tu myšlenku, jo, prosím vás. Jo.
1: Takže máme voda, čaj, káva, limonáda, mléko a potom na šestém místě.
0: Pivo?
1: Je to tak.
0: Jo.
1: No, takže pivo až na šestém místě.
0: Jo, to je ten článek, do kterého se začetla? Aha.
1: To je jiný.
0: Aha, protože si říkám, pro vás, co tam četl tak dlouho, že to měla v seznamu napsané a podobně.
1: Ne, tady, ten mám ještě druhý, chceš ten druhý?
0: Řekni, jo, řekni, máme čas.
1: Ale ten není tak pozitivní, to můžeme dát až na další vstup.
0: Tak potom ještě pořešíme jídlo, anketu, no tak jestli to stíhneš, dobře, fajn.
2: Dobré ráno, Moravo, Radio Čas.

0: která s ní máte spojené. Mám z vašich příspěvků uslintané ráno. Mé dětství, babičiny polévky s domácími nudlemi a koláče z domácího tvarohu pečené v klasické troubě. Topilo se dřevem. Mňam, jo, píše mňam. Eva. Zdraví posluchačka Pavla, vzpomínka na jídlo z dětství, králík na jakýkoliv způsob. Nebo brambory na loupačku s kiškou. Jo.
1: A víš, na co si pamatuju já? Mm-hmm. Ještě brambory z ohně, z popela. To jsme taky dělali jako malí.
0: To byla esence a hlavně no takhle, mi to vždycky bohužel už připomínalo esenci začátku nového školního roku, že jo? Protože to byl takový už takový ten podzimní čas a podobně, ale báječná věc. A máme tady pozdrav od Míši z Blanska. Měla jsem nejradši od nevlastní tety, když nám dělávala na chatě v Orlických horách borůvkové knedlíky posypané moučkovým cukrem zalité máslem, posypané praženým kokosem na másle a pořádná lžíce zakysané smetany k tomu.
1: No krásná, mňam, to, ale to bych si dala taky teda teďka.
0: Bože můj, nervy moje, děláte nám chutě a sondovali jsme i v ulicích Moravy a Slezska.
2: Buchtičky ze šodu.
3: Koláče.
4: Mrkvička s hráškem.
5: Asi krupacou kaši.
6: Špagety.
7: Bramborová mačka.
8: Nudle s cukrem a máslem.
9: Tak to si vzpomenu, když jsme jezdili za svou starou tetou do Karolínky, která nám vždycky ráno dělala bílou kávu s tím škraloupem, kterou já jsem neměla absolutně moc ráda.
10: Asi mléčná rýže, protože mi maminka nutila a bylo to nepříjemný.
11: Svíčková od maminky, ta byla vždycky nejlepší.
12: Krupička.
13: Určitě asi svíčková, to jsem úplně milovala.
0: Hold, každý má to svoje, no.
1: Už na další už jsem si nevzpomněla něco dalšího, co by tak jako vyloženě
0: bylo. A mimochodem bylo. Jako esence, ježmara, teď, no, ale tak to si, umím si to připravit i já, nekuchař? No, nudle s mákem.
1: Mňam, nudle no jasně, s mákem, nudle s mákem.
0: Je zvláštní, že vlastně víceméně stejné chutě, ale šišky s mákem, podobně jako buchtičky se šodo, by prostě ucpávaly krk, že jo. Tak podobně si opravdu i ty husy krmily a mám pocit, že dokonce bramborovýma šiškama
1: ale
0: krmily,
1: jak které? Některé, když na to máš hodně toho másla, tak je to v pohodě.
0: Ale pozor, dneska už je na trhu, je to pravda polotovár, ale jako ze zdravých surovin, tak jsou ty šišky plněné povidly.
1: Aha.
0: A ty si je vlastně připravíš a jenom zasypeš mákem s cukrem a úplně si v jiném nebi. Takže tak doporučuju, to si dohledáte, no.
1: Mňam.
0: Já polknu a
1: já taky.
14: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
15: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
16: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
17: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
18: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.

0: Jedině na Rádiu Čas.
1: Pohodové ráno s Rádiem Čas a pojďme se podívat, nebudeme to zdržovat rovnou do světa, do amerického Wisconsinu, protože Ráďa se divil, že tady načítám nějaký článek a mě tenhle případ maximálně zaujal.
2: Byla se do toho zažraná, takzvaně. No,
1: tady totiž jeden zdravotnický instruktor z amerického Wisconsinu, jak už jsem říkala, tak předváděl infarkt, protože školil lidi, jak pomoct při infarktu. Ty jsi to měl taky nachystané?
2: Yes.
1: Aha. No, tak.
2: Vyškolili dobře, řeknu to takhle.
1: Ano, protože během té ukázky on sám ho dostal.
2: Já to zaklepu na dřevo. No, já jsem totiž zvažoval, jestli to otvírat nebo ne, protože

0: by to bylo jako vesmírnou objednávku a podobně.
1: No.
0: Oni mysleli, že je hodně přesvědčivý a podobně, ale pak jim docvaklo, že jako barvu pleti nezahraješ a podobně, takže zareagovali opravdu třeskutě rychle.
1: Ano, ano, oni si mysleli, že to je nejdřív vtip. Naštěstí asistenti, kteří tam i byli, tak viděli, že je něco špatně. Vypadá to, že vyškolil ty žáky velmi dobře, protože nejenom, že ho zachránili, ale on říkal, že tady u tohohle druhu infarktu je ta pravděpodobnost velmi malá. Že i on sám, když přijíždí k těm akutním případům, že to tak je. Mm-hmm. Ale co mě zaujalo, jo, jak ty jsi říkal, nějaká vesmírná objednávka, tak to je vlastně poslední věta toho článku, kde on to komentuje slovy. Často jsem si říkal, jestli ti lidé ve třídě jen zabírají místo, nebo jestli opravdu poslouchají. No ale teď už vím, že opravdu dávají pozor.
0: Takže nebo měl to štěstí, protože sám zmiňoval, že někteří si tam chodí jenom to byly zdravotnické kurzy, takže vlastně jakoby odškrtnou něco, co měli třeba z pracoviště povinně. Jo. Takže díky bohu za ty dary, že narazili na dobrou grupu, ale já mám pocit, že to nikdy není náhoda.
1: Ale jako. Myslím si, že je jednodušší se zeptat, posloucháte, než to teda ověřovat tímto způsobem do budoucna.
0: Teď vám něco zahraju, jo, opravdu. Takže lidi, jak říkáme, dneska už jen samé dobré zprávy za 10 minut 9, takže hezké skoro dopoledne a užívejte čas s Rádiem Čas.

0: Krásné ráno, ladíte rádio Čas hity, které milujete, no a už je tady s námi i náš milovaný kolega Aleš Klubal. Ahoj, Ali.
1: Ahoj, ahoj.
0: To znamená, že 9. hodina se blíží mílovými kroky.
2: Ali, kdybys měl dneska přečíst nebo pouštět jenom příspěvky z WhatsAppu, tak si nemusíš chystat žádný materiál, protože dneska to opravdu jelo noc to pod rána. Stačí říct dětství a hlavně vzpomínka na dětství, co se týče té gurmánské stránky. Ptáme se i tebe, co se ti vybaví, cokoliv. Od mámy, od babičky, ze školních jídelen, cokoliv, pozitivní.
1: Já si myslím, že to jedničko víte, že to znáte, já nejsem řízkový, takže, že to víte, co to
0: ne,
1: je.
0: Ne, no, krupicová kaše.
1: No, jo,
0: no, jasně. No.
2: Mimochodem, před prázdninama jsem nachystal takovou odlehčenou, jako jestli míchat nebo nemíchat. To se budeme ptát celý den a jako to
1: fakt,
2: uvidíte ty debaty, jo. No jasně.
0: No a mícháš nebo nemícháš?
1: Ne, nemíchám.
2: Ne, vím, že za vaším se bavím ještě pořád, no.
1: Je to krásně posypala z toho kraje, jak to tak jako víš. Ano, protože tam už to je takové jakoby studenější. No, no.
0: Ráďa mnou pohrdá.
2: Já jsem si dovolil teď pohrdat pohledem na chvilku, protože vím, až to budeme řešit.
1: Ty mícháš?
2: Tak teďka Aleš už, taky už pohrdá.
0: Ale teďka krupicovou kaši, prosím vás, už nejím, ale když jsem ji jedla a byla jsem malá, tak jsem ji míchala, protože mě extrémně bavila ta konzistence a hlavně, že ty chutě všechny naráz cítím.
1: Jo.
2: Bože můj,
0: ale ještě proč se díváš úplně stejně?
1: Ne, já se dívám na tu přepravku, koho to je s tou krupicí tady.
0: Ne, ty
1: to,
0: normálně.
1: Ne, to není tvoje rádio, to je tvoje.
0: Aleš mnou taky pohrdal.
2: Ne, jak říkám, já myslím, že to bude docela výživné, ale tak je to takové vděčné téma.
1: Přátelé, já vám musím něco říct, a to je úplně jako, že ze zákulisí, já jsem taková teďka, která všechno poví.
0: No.
1: Oni si tady Lenka s Ráďou dneska píšou útok na kolegu, jakože slovně.
0: Ano.
1: Jo, teďka Ráďa, jo, Ráďa tady má nějaké 4 nebo 5 čárek a Lenka 10, 20, 20.
0: No, protože Ráďa kecá a je to natočené na televizi Relax.
2: Dej tam čárku, napadla tam, mi, že kecám.
0: Ne, protože on čárkoval, on normálně seděl rozumím. A čárky jsem mlčela a on čárkoval.
2: Ale mi třeba vadí, když se špatně podíváš, takže to jsem...
1: Už je to čárka, vidíš to, tak černé brýle
2: zítra. Potom 6x usla, to jsem taky dal čárku.
0: Není pravda.
2: Podobně. Když se chodí na záchod, má být tady. Byla 3x, čárka. Všechno to je jako vyhrálné.
0: Ne, to není vůbec pravda a já
2: jo,
0: jsem velmi
2: pozor,
0: ráda.
2: A čárky jsem dával i za to, když jsi řekla, že to není pravda. Takže,
0: Já jsem velmi ráda, že tady
1: no.
0: Jsou ty kamery, protože všichni to viděli.
2: Dobře, jasný.
1: To je krásné. A já jsem byl podezření, že Ráďa byl na pivo, které jsou ty čárky.
2: Ne. Tak no. Jenom tak jsme si udělali takovou malou zkusmou, ať lidi vidí, přesně.
1: Slyší.
2: Ale přejeme krásnou směnu. Mimochodem, jaké počasí se nám přineslo?
1: Já myslím, že bude dneska hezky. Teď tam ještě trošku prší, jo? Je to takhle poprchávalo.
2: Ale teplo, že?

0: Karmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletu magnetky? Možná. Ale zážitky by vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
4: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
7: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici 28. října, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Za dovolenou se letos připlatíme. Stavba nové kryté střelnice v Ostravě se blíží k závěru. Valašské Meziříčí pokračuje v proměně svých sportovišť. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas.

0: naštěstí. Cestovatelům, kteří hledají alternativu, se tak doporučuje vydat na jih Evropy či na přilehlé ostrovy.
1: Morava aktuálně.
0: Stavba nové kryté střelnice v Ostravě se blíží k závěru. Objekt bude dokončen o prázdninách a nejpozději v září by se měl otevřít sportovním střelcům a veřejnosti. Střelnice nabídne možnost střelby z puškových, pistolových a malorážkových zbraní na maximálně 50 metrů i střelbu ze vzduchových zbraní na maximálně 10 metrů. Valašské Meziříčí pokračuje v proměně svých sportovišť. Rozsáhlou modernizaci nyní čeká fotbalový areál TJ Sokol Podlesí. Na co vše se tak mohou sportovci a návštěvníci těšit, nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
2: Dojde zde k výstavbě zcela nových šaten, včetně nezbytného zázemí. V plánu je také nové oplocení areálu, úprava zpevněných ploch či případné vybudování nové tribuny na východní straně fotbalového hřiště.
0: Projektové práce musí být hotovy v průběhu roku 2027.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalová šance Národní liga pokračuje dalšími zápasy. Už tuto sobotu 23. května nás čeká několik utkání. Od 14 hodin se na domácím stadionu představí Baník Bčko proti

0: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
1: Radio Jazz. Hity, které milujete. Radio Jazz. Hity, které milujete.
2: Posíláme do světa nejenom kolegu Aleše Šklubala, ale předáváme to pomyslné moderátorské žezlo.
3: Ano, já jsem připojen a vy jste odpojení.
2: Skoro odpojení, protože my jsme si pořád říkali, jestli nemáme nějaký rest ještě, protože to je 21.5. mi pořád cinkalo, jako že se něco bude dít a že to chceme zmínit a já mám pocit, že už vím a je to premiéra. Je takového speciálního, nechci říct, že malého, spíš malého velkého filmu, prostě autentický akční krátkometrážní film natočený v Olmíku, takže v Olomouci.

0: páté největší město republiky? Říkám to správně?
1: Je to možné?
0: Jo, je to možné. Plus minus páté.
1: Teď první jsem, Ostrava, že?
0: Teď jsem má...
1: Největší.
0: Největší Praha.
1: Jo, už
2: ne,
1: se to změnilo.
2: Ne,
1: jsem zaspal.
2: Ne, pro všechny, kdo žijí tady, tak Ostrava.
0: Ne, dobře, tak dej důležitější název Stav odpojen, jo? Ale teď ta premiéra je asi důležitá, kdy bude Lení, víme? Ne, tak já to vím, jo, tak já to potom řeknu.
2: Já vím, o čem to je.
0: No tak povídej, přihání.
2: Jo, Bob, kterého hraje Albert Čuba, osamělý vědec, utíká před gengem stojícím za aplikací schopnou ovládat lidskou mysl. Když během útěku narazí na taxikářku Sáru, nečekaně v ní najde spojence. A musím říct, že to vypadá opravdu hodně, hodně akčně. A je celkem legrační vidět ta rychle projíždící auta po ulicích Olomouce, které já znám, kde jako tam i tramvaj jede desítky. Jo, takže pro Olomoučáky to bude určitě zážitek.
0: Já už koukám na stránky Kina Metropol, kinometropol.cz, kde si můžete pořídit v předprodeji právě lístky na dnešní premču, bude v 18 hodin, mají to tam krásně přehledně, dohledal jsem to i já, jo, takže kinometropol.cz, anebo odkaz taky, pokud se nepletu, na našem webu Rádia Čas, kde vás to navede. Zase jako, ať máte takový podvečer trošku jinak, že jo, nemusíte pořád jenom s partnerku do parku.
1: A českých filmů je málo.
2: Ano, a českých filmů je málo, takže s partnerkou, s partnerem nebo s kýmkoliv, koho potkáte v ulicích Olomouce, šup do Kina Metropol.
0: No a když jsme u těch filmů, tak Perlička, prosím vás, jako nekřičte na mě, já třeba ještě nikdy neviděl snowboardiáky celé. Jo, takže...
1: Já taky
2: pohrdám,
1: ne.
2: Já taky ne.
0: Já vám za to pustím aspoň... Pohrdám,
1: píšu čárku.
0: Tady tu čárku.

0: Zrovna dneska u snídaně jsme se s ženou bavili o tom, co o víkendu na teploměrech přes 20 stupňů, a tak nakonec jsme si říkali, že by to mohlo vyhrát kolo. Ostatně další tipy na víkend za pár minut pro vás možná vyberete. Od Aleše Šklobala sluníčkový čtvrtek, no a Rádio Čas a vás tedy bude dneska spojovat téma, a to téma je oblíbené jídlo z dětství. Co se vám tedy vybaví, když se řekne dětství, které jídlo jste paštěli nejraději? U mě, a já už jsem to zmínil, krupice na tom druhém místě byly hranolky, které jsem musel zapíjet vždycky kofolou. To byly časy. To byly časy, kdy žaludek prostě byl v pohodě, nestávkoval a strávil třeba třešně zapité mlíkem. No jo, takže pište Facebook, WhatsApp, Rádio Čas a k tomu hity, které milujete, prostě báječně vyladěný čtvrtek s námi, s časem.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Když se řekne dětství, tak se musí dodat i ty naše mňamky, že jo, které k tomu patřily, naše oblíbené jídlo, které jsme mohli, a já řeknu v jakémkoliv množství. Tak já už koukám na naše debatu, která je dneska bohatá, rozepsali jste se, děkuju za to. Třeba Dáša napsala, z dětství si pamatuju dvoje placky, pečené na plotně, od babičky ze sírových brambor, které se skládaly na sebe, polité máslem a zakysanou smetanou. Tak to musela být mňamka. Je tady ještě jeden recept od Dáši a druhé od tatínka z vařených brambor. Ty se mazaly po vidli, sypaly se mákem s cukrem a potom se také srolovaly. Jsou to lokše, lidé ze Slovacka znají. Hezký den, přeje Dáša. Tak ty lokše jsem nikde neochutnal, ale zkusil bych to, to by mě asi lákalo. Andrea napsala, maminka nám dělala domácí brambůrky, když měl táta odpolední a když jsme byli o prázdninách u babičky, tak nám na peci nahřívala rohlíky ke snídani. Tak to musí být taky dobré, že takový ohřátý rohlík. My to tuším v mikrovlnce, takže všichni ohříváme. Jinak maminka vařila úžasně, ještě píše Andrea, tak to věřím, ty naše maminky. To je zlato. Oblíbené jídlo z dětství. Já už jsem zmiňoval tu krupici, zmiňoval jsem hranolky a byla to taky svíčková od babičky s knedlíkem, na to asi nikdy v životě nezapomenu. Takže Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, napište, zapojte se, mlsejte s námi, pojďte s námi do dětství. Já k tomu přidám hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas. Partnerem pořadu je Topstone. Svět kamenných koberců, litých podlah a gabionů pro váš moderní domov a zahradu. Topstone.cz.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
7: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Kvíny. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
1: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: No, když muži hokej, tak ženy, jak to říkala paní Růžičková v tom filmu, tak to budete koukat. A také, že jo, po 18. dneska ženy v čase Lenka Líšková a také Eva Rigler. A teď o čem bude řeč? O módě, životním stylu. Dneska to bude také vonět. A bude to hodně fresh, bude to s příchutí citronu a limetky. A neb, jak jdou k sobě žlutá barva a léto. Dozvíte se, proč pít po ránu vodu s citronem. A proč nezapomínat na ocet v kuchyni, tedy v jídle. Tak po 18. více už prozrazovat nebudu, určitě si to nalaďte, protože ženy v čase vás budou bavit. Za chviličko pozvu na báječné akce, také možná využijete, a teď hity, které milujete, z Rádia Čas.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní čtvrteční den bude ve znamení proměnlivé oblohy. Očekáváme totiž polojasno až oblačno. Místy se můžou přidat slabé přehánky, ojediněle dokonce bouřky a nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia.

čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Časy s vámi, dneska se ptáme na takové velmi chutné, příjemné téma. Vzpomínáte na své nejídlo z dětství? Tak protože před malou chviličkou to byly příběhy, tak já jsem si říkal, že bych mohl najít nějakou hlasovku na našem WhatsAppu a je tady s námi klasicky Eva. Takže Evi, jak je to u vás? Na co vzpomínáte? Jako to dětství se vám spojuje s jakým mňam jídlem?
1: Ahoj, tak za mě to jsou knedlíky sladké.
0: Wow.
1: Ty jsem milovala a myslím si, že asi vždycky budu milovat. Mezitím jsem nahrávala věci, které jsem nesnášela v dětství. Ale dobré, takže oprava, ahoj.
0: Tak já jsem si teď vzpomněl na knedlíky, které jsem samozřejmě a kdo by jako dítě namiloval, s jahodama, s meruňkama, wow, tak ty už jsem dlouho neměl. A nedávno jsem dokonce četl, že někde na horách, myslím, to jsou jeseníky, kde jsou klasicky každý rok borůvkové hody, jo, borůvkové knedlíky a tam je taková ta paráda těch borůvkových knedlíků, je tam strašně hodně lidí, takže mi to tam, jako já nevím, jestli tam jít, nebo se člověk dočká, nedočká, ale každopádně tohle to je fantastická mňamka. Tak jo, takže pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, já k tomu přidám hity, které milujete, i tipy, kam byste mohli vyrazit.
2: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Už tento čtvrtek si můžete užít havířovský čaj opáté s Rádiem Čas. Vše od 17 hodin ve společenském domě Reneta. Retro diskotéka s DJem z Rádia Čas. Krátké, zábavné kvízy o ceny. No a to všechno za retro vstupné pouhých 50 korun. Takže předprodej vstupenek v kulturním domě Petra Bezruče a v kině Centrum. Nebo přímo na akci, tedy na místě. Ostravský klub Bum Bum Comedy zve tento čtvrtek na show Adély Elbel. Show je to o životě, proseku a kritickém nadhledu v poločase rozpadu. Akce tady začíná o 7:30 večer, takže k tomu užívejte, bavte se. I s Rádiem Čas hrajeme hity, které milujete.
2: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ.

0: skvělé kvalitě za každého počasí.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
7: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.
8: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

časti, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas a také Aleše Šklobál, vaši parťáci do dnešního dopoledne. Takhle se zeptám, upustíte občas nějaké to tvrdší slovo? Že jo, že kdo by ne, ano, tak děláme dobře. A proč je to zdravé? Tak to ode mě budete vědět za pár minut. Ale mám pro vás také nejnovější zprávy s Kristýnou Kubánkovou a bude 10 hodin.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Toto je.
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
7: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
8: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

0: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici 28. října, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Přijímací zkoušky na vysoké školy čekají změny. Karviná podporuje sociální oblast. Zlínský kraj podpoří činnost turistických informačních center. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Přijímací zkoušky na vysoké školy čekají změny. Ministerstvo školství totiž plánuje zrušit CIO testy a místo toho by si přijímačky připravovaly sami univerzity. Ty jsou ale proti. Jednotné testy jim prý výrazně usnadňují výběr studentů a zavedení vlastních by pro ně znamenalo vyšší administrativní, personální a také finanční zátěž.
1: Morava aktuálně.
0: Karviná podporuje sociální oblast a i letos tak rozdělí více než 9 milionů korun organizacím, které ve městě zajišťují sociální a návazné služby. Pokračuje mluvčí radnice Monika Danková.
2: Město vyhovělo 55 žádostem o dotaci. Žádosti posuzovala sociální komise, která hodnotila především potřebnost jednotlivých služeb i počet klientů. A zaměřila se také na to, jaký má služba skutečný dopad na lidi v Karviné a jak je pro ně důležitá.
0: Zlínský kraj podpoří činnost turistických informačních center. Více než 4,5 milionu korun rozdělí mezi 27 infocenter v regionu. Cílem je jejich další rozvoj a zvýšení kvality a šíře jimi poskytovaných služeb. Přispět to má ke zlepšení propagace kraje v cestovním ruchu.
1: Rádio Čas, sport.
0: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství

0: Rima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Zkusíme dobrou náladu.
3: A zkusíme smutnou náladu.
2: Zkusíme náladu řidičů.
3: Zkusíme dětskou náladu.
2: Co na to říct? Každý všední den 6 až 9.
1: Rádio

0: Rádio Čas Aleše Šlubal, rádi jsme s vámi, rádi naladíme, ale teď upřímně. Komu by, někde neupadlo nějaké to tvrdší slovo, že jo? A vzít čas od času, to takzvaně od plic, je absolutně zdravé, ale jsem před malou chviličkou jsem se na to téma začetl a proběhl tedy právě na tohle téma zajímavý průzkum. A co z něj vylezlo, tak povím za pár minut. Jen na to si počkejte, ať jednou za čas tedy můžeme vypustit tu páru a řekneme si, jo, vypustil jsem tu páru, ale je to zdravé, prostě takhle to má být. Jinak od Aleše Škobala samozřejmě čtvrtek na pohodu a za chviličkou opět vy a naše téma. My se dneska ptáme na vaše nejjídlo z dětství. Facebook, WhatsApp stále platí, tady se můžete přidat. Tady je ta sbírka těch našich dětských mňamek, o kterých se dneska rozepíšete. Takže vysílejte s námi, já k tomu přidám hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: Jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne dětství? Tak píše třeba Boženka a vůbec je tady těch receptů z dětství, těch mňamek. Klidně se zapojte, anebo si to pročtěte. To je třeba takový, já nevím, nápad na vaření na sobotu neděli, kdy si to dětství můžeme připomenout. Ale Boženka píše placky z bramborového těsta, pečené na sporáku, pomazané sádlem, pozor, posypané mletým mákem s cukrem a stočené do ruličky. Mňamka. Babička dělá, ale jestli si dobře pamatuju, bramborové placky se švestkama, taky se to cukrovalo a taky to bylo moc dobré. Květa napsala krupicová kaše s máslem a s kořicí. Květo, jste můj člověk. Eva píše, sladká jídla, byla to mňamka, většinou přes týden vařila maminka. Bylo to rychle a bylo toho dost pro tři krky. A Majka píše, moje máma udělala nejlepší lečo na světě. Já říkám, pan Polreich by se styděl, kdyby ochutnal. No jo, já vždycky říkám, že kdo je lepším kuchařem než ta naše maminka, že jo? Mají zlaté ruce a zvláště v kuchyni při tom vaření. Takže Facebook, WhatsApp, podělte se s námi o ty vaše mňamky v dětství, které jídlo se vám vybaví, když se dětství řekne. Tak a my se teď vybavují opět hity, které milujete, z Rádia Čas posílám za vámi a zůstaňte dobře naladěni.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů a to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na moje Hruška.
4: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Tak zrovna dneska ráno při komentáři jednoho nepracovního mailu jsem za sebou vypustil pár takových těch ostřejších slov a ulevilo se mi, jo, to se mi ulevilo. No a právě o tom je průzkum, který nedávno vyšel a no v něm, proč je zdravé si občas zanadávat. Takže víc povím za chvilečku, teď zdravím ale kolegy Lenku, Kristýnu a Radima Sobislava, protože po ránu se hrálo Víš, nevíš, takže tohle byste věděli.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1881 proběhlo první praktické použití telefonu v Praze. Majitel vysočanského cukrovaru Bedřich Frejs jako první obyvatel Prahy nechal zavést telefonickou linku z bytu do kanceláře. Potom později, když už těch telefonů bylo trošku více, tak existovaly zlaté a bílé stránky. Tak co obsahovaly ty zlaté a co ty bílé?
4: Jména jednotlivců a jména firem? Něco takového?
3: A které byly které?
4: Tak doufám, počkej, a bílé, tak... Bílé obyčejní lidi a zlaté firmy?
3: Ale je to správně. Úplně přesně. V roce 1904 v Paříži byla založena FIFA. Co to znamená, ta zkratka?
4: Fotbalová federace.
5: Mezinárodní fotbalová...
4: Federace.
3: Jo, jo.
5: Jo, jo.
3: A co je tam to A?
5: Asociace.
3: Ano. Mezinárodní federace fotbalových asociací. Uznáváme. Kde sídlí?
4: No tam, kde mají to sídlo. Tam, tak v, no zkus, ale tak to budeme typovat.
3: Francie, Švýcarsko, Anglie.
4: Chtěl jsem říct Ačko.
3: Jo, tak je to tady.
4: Aha, tak neříkej mh, a já už pouštím potlesk, tak...
3: Říkám, je to Bčko. Ok, poznejte tohoto muže, který dnes slaví narozeniny. Píše se rok 1996 a probíhají olympijské hry v Atlantě. Na těch vyhrává náš sportovec závod jednotlivců na kilometrové i poloviční trati. No, dohromady tento člověk má 14 medailí z různých mistrovství.
4: Dál.
3: A ten obor, ve kterém závodí, je kanoistika. Ale tak jako to víte, ne?
4: Doktor, Martin Doktor?
3: Ano.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Dnešní čtvrteční den bude ve znamení proměnlivé oblohy. Očekáváme totiž polojasno až oblačno. Místy se můžou přidat slabé přehánky, ojediněle dokonce bouřky a nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia.
7: Rádio Čas.

0: Já mám takový pocit, že v dnešní době jsou už průzkumy úplně na všechno a tak teď z Rádia Čas jeden takový ulítli, kdy jste si naposledy pořádně zanadávali. No, klidně si to můžete pro velký úspěch zopakovat, uleví se vám od stresu, obnovíte vnitřní rovnováhu a ještě posuneme svůj práh bolestivosti na vyšší úroveň, protože při těch nadávkách prý a píše se to tady, vydržíme více. Čas od času nám tedy nějaké to sprostější slovo nadávka ulítne, takže to vlastně není nic špatného, má to svoje pozitiva. Ty nadávky mají takový ten osvobozující účinek, jejich vyslovení dává, no prostě nás to uklidní. Kdo si hezky splna hrdla zanadává, snáší bolest mnohem lépe. Byl tady takový test, že měli lidi prostě v kbelíku s ledem ruce. Ten, kdo u toho nenadával, tak ty ruce vytáhl dříve než ti, kteří si mohli u toho při tomto pokusu prostě pěkně od plic něco ulevit. Tak ale nadávka, já to vidím jako pilulka proti stresu, úzkosti, žádné vedlejší účinky, žádné doplatky, tohle prostě funguje. A když tady budete zítra hledat tak jako já brýle nebo klíče od auta, tak víte jak na to, ať je to v klidu a v pohodě. Tak a do klidečku a pohody také hity, které milujete, jsme Rádio Čas.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 Kč včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je Malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
5: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
6: Venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
7: Hity, které milujete.

0: Letí to 11. hodina na obzoru a ta den co den, tedy všední den, nese obědovku Rádia Čas a vonavou pizzu. A já se toho samozřejmě budu držet, takže za chviličku volám a třeba do vaší firmy tuhletu dobrotu pošlu. Od Aleše Šklubala dobrou chuť už dopředu, úplně ke všemu, co si dneska dáte k obědu, no a hlavně pohodičku s Rádiem Čas. No a jdeme na nejčerstvější zprávy s Kristýnou Kubánkovou, bude 11 hodin.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken.

0: května. Kaufland.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

0: Máte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Ostravě na ulici 28. října, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: Ovocnáři očekávají velmi slabou úrodu. Vysoká škola Banská bude mít nové výzkumné centrum. Zimní stadion ve Valašském Meziříčí prochází proměnou. Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. V českých a moravských

0: Kondenzace. Zimní stadion ve Valašském Meziříčí prochází rozsáhlou proměnou. Práce tu začaly okamžitě po skončení letošní extraligové sezóny ženského hokeje, říká to mluvčí města Jakub Mikuš.
1: Po zhruba 20 letech město přistoupilo k modernizaci chladící technologie. Stávající systém byl už totiž na hranici životnosti a zejména jeho provoz byl i vzhledem k neustálému růstu cen energií velmi neekonomický. Kompletní výměnou tak prochází potrubní rozvody, zásobníky, čerpadla a další prvky.
2: Rádio Čas. Sport.
0: Fotbalisté Karviné včera zdolali Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy. Není ale jisté, jestli si je Slezané zahrají, protože jsou podezřelí.

0: zprávy na rádiu ČAS.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Rádio ČAS. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Zkusíme dobrou náladu.
4: A zkusíme smutnou náladu.
3: Zkusíme náladu řidičů.
4: Zkusíme dětskou náladu.
3: Co na to říct? Každý všední den 6 až 9.
2: Rádio ČAS.
5: Rádio ČAS. Hity, které milujete. Rádio ČAS. Hity, které milujete.

0: Ne, nadarmo se říká mrknu a vidím, která by je, co na nás říká barva našich očí. Tak za chviličku to odhalím. Co říká žaludek po 11. hodině, dobře vím, ptá se, co bude k obědu. A tady můžu nabídnout obědovku Rádia Čas, takže po 11. určitě volám třeba do vaší firmy a budu posílat pizzu. Hotel Šiškovala čtvrté, který s Rádiem Čas baví a posílám dál hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Co si budeme, bude to vždycky takhle, že někteří z nás působí na první ten dojem sympaticky, jiní třeba arrogantně a třeba to jsou hodní lidé. Takže věděli jste, že takový ten velký podíl na tom má i barva našich očí, když na nás někdo koukne. Takže jak to funguje? Modrou vnímáme jako chladnou barvu a tak modroocí také působí. Zelené oči jsou hlavně pro muže symbolem atraktivity. Zelenookých lidí je na světě pouhá 2%, je jich strašně málo. No a možná proto působí na ostatní takovým tím fascinujícím dojmem. Jinak majitelé zelených očí jsou považováni za velmi sexy. Hnědé oči v nás buzují pocit důvěry a šedé oči, podobně jako ty modré, na nás působí opět chladně. Takže když čočky do očí, určitě berte zelenou. No a vsadím se, že hity, které milujete z Rádia Čas, mají úplně všechny barvy.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov.city.cz.
6: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
7: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Tak tohle určitě bude bavit ve středu příští týden, co do našeho studia Rádia Čas zastaví, a bude to v 8 hodin ráno. Autor knížky o Michaelu Jacksonovi, David Bile, doveze i knížky do soutěží, takže i mezi vás tyhle ty knihy a určitě velmi zajímavé dostanou. Prostě to středeční ráno zasvětíme králi popu a fenoménu, který se rodí, a určitě nebudu lhát, když řeknu jednou za 100 let. Takže určitě si na to počkejte, nenechte si to ujít. Za chviličku obědovka Rádia Čas, i tohle si nenechte ujít, pokud jste svou firmu do obědovky registrovali. No a teď se mrkneme na to, kam za zábavou.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Už tento čtvrtek si můžete užít havířovský čaj opáté s Rádiem Čas. Vše od 17 hodin ve společenském domě Reneta. Retro diskotéka s DJem z Rádia Čas. Krátké zábavné kvízy o ceny. No a to všechno za retro vstupné pouhých 50 korun. Takže předprodej vstupenek v kulturním domě Petra Bezruče a v kině Centrum, nebo přímo na akci, tedy na místě. Ostravský klub Bum Bum Comedy zve tento čtvrtek na show Adély Elbel. Show je to o životě, proseku a kritickém nadhledu v poločase rozpadu. Akce tady začíná o 7:30 večer, takže k tomu užívejte, bavte se. I s Rádiem Čas hrajeme hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní čtvrteční den bude ve znamení proměnlivé oblohy. Očekáváme totiž polojasno až oblačno. Místy se můžou přidat slabé přehánky, ojediněle dokonce bouřky, a nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia.
3: Čas. Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádia Čas.
1: Přátelé, já mám takový pocit, že dieta končí přesně ve chvilce, kdy z rádia Čas zavoní pizza a rozjede se obědovka. A ten správný oběd z obědovky má u nás tři fáze. Ta první fáze je telefon, druhá přesvědčím se, že u vás hraje rádio Čas, a ta třetí potom křupavá pizza pro vás, pro vaše kolegy. Tak já věřím, že to dopadne, Donato, ať to krásně zavoní, telefonní číslo připraveno. No a dnes by měl obědy převzít Jakub, tak já to jdu vyzkoušet, ať se dílo podaří. Takže devět, 8, 0 a ještě 9, 6. Tak.
2: To čili není v provozu. Zkontrolujte prosím číslo a zkuste zavolat znovu. Děkujeme vám.
1: Wow, aha. Takže já to zkusím ještě jednou, ale mám takový pocit, že možná majitel firmy nebo někdo z firmy nadiktoval špatné telefonní číslo nebo zadal do našeho jméno přihlášky. Takže ještě jednou zkusím to. 9, 4, 8, 0, 6, 2 a 9, 9, 6. Takže poctivě vytočeno.
2: Není v provozu. Zkontrolujte prosím číslo.
1: Wow.
2: Zkuste zavolat znovu. Děkujeme vám.
1: Tak to je obrovská škoda. To je obrovská škoda, protože taky jsem si říkal, že číslo, které začíná 948, ano, možná nějaká telefonní ústředna nebo firmy používají a tak dál a tak dál, tak bohužel se asi nebude konat. Jakube, nedá se nic dělat, křupavá pizza možná zítra pro někoho jiného, ale do vaší firmy nedoputuje. Jinak, kdybyste se chtěli přihlásit, stále můžete do obědovky Rádia Čas přes naše webovky, je to jednoduché. Přihlášení jste, já nevím, za 3 minutky a třeba zítra budu volat vám a třeba zítra doručíme až k vašemu prahu firmy s chutnou křupavou pizzu. Tak jo, dneska to nedopadlo, zítra držím palce, aby to bylo všechno v cajku. Jsme Rádio Čas, hrajeme hity, které milujete.
0: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
4: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
5: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
10: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
11: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sra...

Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Rádio Čas je s vámi, také Aleš, teď už Majky a já kolegovi rád popřeju dobrou chuť.
1: No děkuju, já tady mám anglické rohlíky na oběd.
0: Ale ty pořád nevíš, teda vy je naše téma, já jsem dneska taky nevěděl, jaké je téma, taky jsem se ptal kolegáčku. Naše téma je, když si vzpomeneme na dětství, jaké jídlo se nám vybaví, ta největší mňamka.
1: No já samozřejmě vím, jaké máme téma, to já to sleduju a jo. Také hlasuju na našich sociálních sítích. No, já na to, že teďka nejím vůbec sladké, tak já jsem jako malý miloval sladké. Takže když se mi řekne nějaké jídlo z dětství, tak si vždycky vybavím cokoliv sladkého, ať už to jsou šišky z máky, krupice, prostě cokoliv z toho. Takže já jsem jedl sladké pořád, mamka nevěděla, co se mnou, říkala, ježiš, já budu vypadat prostě, až budu dospělý. No a pak přišla puberta a přešlo mě to a teďka už sladké nejím vůbec, ani čokoládu.
0: Tomáš, dobrý, mi se to nestratilo. A já jsem teď, jak se o tom vykládal, jsem si teď vzpomněl na palačinky. Já už jsem dlouho neměl palačinky. S nugetou, nebo já nevím s čím, s marmeládou, že jo, s medem.
1: To se zastav někdy ke mně ráno, já ti udělám na snídani s borůvkama, s jahodama, jo,
0: wow. Ale nevypadal bych ti. Já jedu k Majkému na snídani. Ne, to by mě žena nepustila, to ona by ty palačinky.
1: Tak já ti donesu do práce, hele. Palačinky si myslím, že umím docela.
0: Tak to jsem zvědavý, jo. Tak to dobře. Teda jo, dobře, beru tě za slovo. Takže bude 12 hodin vám všem, ať si dáte cokoliv, přeju dobrou chuť a dále už s Majkým jdeme na aktuální zprávy.
2: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Řidiči, pozor si dávejte na Karvinsku. Na hlavním tahu Těrlicko-Havířov havarovala 3 osobní auta. Nehoda 2 vozidel také komplikuje provoz ve Zlíně na Hradské ulici. A v Brně buďte opatrní na Kaštanové. I tady policisté vyšetřují bouračku 2 vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Počasí nám o víkendu nabídne vysoké teploty. V Karvinském parku vzniká unikátní inhalatorium a podzámecká zahrada v Kroměříži prochází velkými změnami. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Do Česka míří první vlna pravého letního počasí. Po chladnějším úvodu týdne začnou

0: tak vydrží na celém území až do začátku příštího pracovního týdne.
1: Morava aktuálně.
0: V Karvinském parku Boženy Němcové vzniká nové unikátní inhalatorium. Sloužit bude jako relaxační stavba, která využívá stejně jako v lázních jodobromovou solanku. Více nám řekla mluvčí města Monika Danková.
2: Na staveniště už dorazila první várka trnkové výplně, která bude součástí speciální stěny, po níž bude stékat jodobromová solanka. V současné době jsou hotové základy objektu a v nejbližších týdnech začne stavba nosné konstrukce. Trnkové větve se budou na stěnu následně instalovat tak, aby vytvořily specifické prostředí s příznivými účinky na dýchací cesty.
0: Projekt také zahrnuje revitalizaci bývalých koníren a má být dokončen v polovině příštího roku. Kroměřížská podzámecká zahrada radikálně mění tvář. Církev po opravě čínského pavilonu a tureckých stanů dokončila i rekonstrukci historické voliéry pro bažanty. Obnova památky na seznamu UNESCO za 500 000 korun tak vrátila areálu původní podobu z 19. století. Olomoucké arcibiskupství už také zahájilo opravu havarijního stavu rybářského pavilonu.
1: Rádio Čas, sport.
0: A čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas je pak čeká v sobotu proti Slovensku, které má po třech utkáních 8 bodů.

0: krásné odpoledne.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Zkusíme dobrou náladu.
4: A zkusíme smutnou náladu.
3: Zkusíme náladu řidičů.
4: Zkusíme dětskou náladu.
3: Co na to říct? Každý všední den 6 až 9. Rádio.

Krásné čtvrteční odpoledne ze studia Rádia Čas. V tuto chvíli opět zdravím já, Mirek Rešl, se mnou hity, které milujete, tak jak je to v našem éteru zvykem. Za chviličku se podíváme do Havířova, čeká nás oběd s primátorkou města Havířov. No a mrkneme se také na naše dnešní téma, protože dneska se ptáme, jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne dětství. Spousta komentářů na Facebooku a také na WhatsAppu, tak pište, nahrávejte hlasovky. Budeme se tomu věnovat, teď už ale posílám muziku. Hity.

0: Posloucháte Rádio Čas a jak jsem slíbil, tak se podíváme do Havířova, protože jeho vedení rozjelo velké projekty, které usnadní život lidem ve městě. Jaké změny obyvatele čekají, to už nám prozradí primátorka Iveta Kočí-Palkovská, se kterou si bude povídat kolegyně Marcela Fabiánová.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Opět s primátorkou.
2: Dobré odpoledne, vítám opět našeho pravidelného hosta, primátorku Havířova, paní Ivetu Kočí-Palkovskou. Protože minule jsme mluvili o lásce, tak teď bych se vás pro změnu zase zeptala na ty velké investice, o kterých se všude píše. Tak o co jde?
3: To máte pravdu, těch investic letos bude samozřejmě mnohem více, ale dvě jsou opravdu významné a důležité. Zahájili jsme investice na Burjanovce a na Luně.
2: Tak to asi vezmeme postupně. Tak nejdříve Luna, to je ten domov pro seniory asi.
3: Ano, ano, domov pro seniory. Tam odstartovala rozsáhlá modernizace za 830 milionů korun, která zlepší podmínky pro současné klienty i zaměstnance, ale hlavně zvýší kapacitu zařízení o nových 70 míst.
2: Tak to je hodně důležité pro obyvatele, protože všude slyším, že míst v domovech pro seniory je zoufale málo.
3: A seniorů stále přibývá. Populační křivka je neúprosná a my se musíme starat o staré a nemocné lidi. Samozřejmě se snažíme, aby mohli co nejdéle zůstat doma ve svém prostředí. Navyšujeme kapacitu terénních sociálních služeb, ale i tak bude narůstat počet těch, kteří potřebují nepřetržitou péči.
2: Vy jste na jaře s rekonstrukcí začali, kdy tedy skončíte?
3: No, tak to ještě chvíli potrvá. Hotovo by mělo být v roce 2033, takže práce budou intenzivní, modernizace a rozšíření musí probíhat citlivě tak, abychom zachovali provoz zařízení, ale zároveň abychom minimalizovali dopad na jeho klienty.
2: Tak jak práce pokračují, o tom si můžeme popovídat zase někdy příště, ale teď mi vysvětlete, co to je ta Burjanovka.
3: Tak říkáme areálu mezi bývalými doly Dukla a František, který se promění na další průmyslovou zónu. Území, kde se dříve dobývalo uhlí, musíme revitalizovat, abychom ho následně mohli nabídnout investorům.
2: Říkáte revitalizovat, takže měnit, upravovat, co to bude obnášet?
3: No, vybudujeme tam infrastrukturu, jako jsou cesty, kanalizace, veřejné osvětlení, vodovod a tak dále, což v první fázi bude stát nějakých 100 milionů korun.
2: 100 milionů? Není to moc?
3: No ano, je to velká částka, ale ta se nám v budoucnu mnohonásobně vrátí. Burjanovka má totiž obrovský potenciál, aby se stala centrem ekonomického rozvoje našeho města, abychom do Havířova přilákali nové firmy a hlavně vytvořili nové pracovní příležitosti pro naše občany.
2: Říká primátorka Havířova paní Iveta Kočí-Palkovská. Děkujeme.
1: Rádio Čas. Opět s primátorkou. Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Přijďte si užít havířovský čaj o páté s Rádiem Čas. Ve čtvrtek 21. května od 17 hodin se ve Společenském domě Reneta můžete těšit na retro diskotéku s DJ z Rádia Čas a krátké zábavné kvízy o chutné gastroceny. Předprodej vstupenek v Kulturním domě Petra Bezruče, v kině Centrum nebo přímo na akci. To vše za retro vstupné 50 korun. Více na havirov-city.cz.
8: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
9: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
10: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Společnost vám v tuto chvíli dělá Rádio Čas a my se dneska ptáme, jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne dětství. To je téma, které řešíme na Facebooku, na WhatsAppu a také v éteru Rádia Čas. Já se přiznám, že obědvám většinou až po směně tady v rádiu, tedy kolem 15. hodiny. A my máme fotku na Facebooku, když řešíme toto téma, smažáku s hranolkama. Já se dívám na tu fotku už asi 5 minut a mám neskutečnou chuť. Takže už vím, co si dneska dám. Každopádně chutě budeme dělat i ještě pár vteřin, pár minut. Pojďme se podívat na to, co řešíte, co píšete na Facebook, na WhatsApp. Tak třeba Pavla napsala: u babičky jsem milovala opečené brambory s keškou nebo s podmáslím. Hanka zase napsala: určitě dukátové buchtičky se šodo, krupicovou kaši a kuře s bramborovou kaší. No, děláte mi chutě. Já jsem před obědem, děláte mi chutě. Mimo jiné, když jsme u toho obědu, tak s naším rádiem můžete mít oběd úplně zdarma. A to pokud se přihlásíte do obědovky Rádia Čas a u vás v práci budete poslouchat naše rádio vždy mezi 11. až 12. hodinou. Kolega Aleš Klubal volá někomu z vás, kdo jste se zaregistrovali, tak zkuste to, třeba budete mít štěstí a hned zítra se pochutnáte i s kolegy. Pojďme se teď podívat na počasí, jak bude, a za chviličku další hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnešní čtvrteční den bude ve znamení proměnlivé oblohy. Očekáváme totiž polojasno až oblačno. Místy se můžou přidat slabé přehánky, ojediněle dokonce bouřky a nejvyšší teploty se budou pohybovat od 18 do 21 stupňů Celsia. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Čtvrteční odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem a přátelé, já tady mám pro vás ještě pozvánku na mega koncert Rádia Čas. Já mám neskutečnou radost, že se opět po roce společně uvidíme v Ostravar aréně a to s datem 21. listopadu. Opět připravujeme naši největší akci, mega koncert Rádia Čas. No a letos to bude opravdu divoké, protože se představí skupina Europe. Připravuje evropské turné ke 40. výročí vydání legendárního alba The Final Cut Down. A právě nás, Rádio Čas a megakoncert našeho rádia se vybrali jako jediné místo, kde se v České republice objeví. No a kromě nich se na megakoncertu představí také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Tak pokud ještě nemáte lístky, na našem webu cazradio.cz jsou aktuálně v předprodeji. No a já se budu těšit, že se 21. listopadu potkáme v Ostravě. Ode mě už za chviličku další muzika, hity, které milujete a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
2: Hity, které milujete.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajar Mark Bramburk

0: Jít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pěti hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
2: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
3: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
4: Hity, které milujete.

0: Je ve čtvrtek odpoledne, posloucháte Rádio Čas, za minutu 13. hodina, čekají nás informace z dopravy a také zprávy s Marcelkou, ve kterých si povíme, že Češi budou odměňováni za prevenci.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
5: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
6: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
5: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
6: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
5: Enerspot.cz.
7: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na...

0: Řidiči, aktuálně pozor na Karvinsku, na hlavním tahu Těrlicko-Havířov se stále odklízí následky dopravní nehody 3 osobních aut. A kvůli porouchanému vozidlu se můžete zdržet také v Ostravě Zábřehu na Plzeňské ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Češi budou odměňováni za prevenci. Centrum Luhačovic projde velkými změnami a v Ostravě Porubě se začne stavět provizorní most. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo zdravotnictví chystá novinku. Díky zdravotní S-kartě se budou pacienti známkovat. Státní aplikace lidem brzy zobrazí takzvaný index prevence, který v procentech ukáže, jestli chodí pravidelně na preventivní prohlídky nebo screeningy a pomůže uživatelům s lepším plánováním kontrol. Zodpovědní pacienti pak budou od roku 2028 dostávat i finanční odměny, které mohou činit až několik tisíc korun.
1: Morava aktuálně.
0: Luhačovice chystají velkou proměnu centra města. Radnice obyvatelům už představila revitalizaci náměstí 28. října. Více podrobností dodává starosta Marian Ležák.
2: Cílem revitalizace je, aby bylo náměstí uživatelsky komfortní a sloužilo pro konání kulturních akcí. Zásadně je také ekologická stránka projektu, kde je celkové řešení přizpůsobeno propustným plochám s ohledem na změnu klimatu a součástí revitalizace bude i navýšení množství zeleně. Na náměstí vzniknou nová mlžítka, vodní prvek i místa určená k posezení a relaxaci.
0: Ostrav

0: dlouhodobě stěžovali. Práce potrvají přibližně 4 týdny a řidiči i cestující MHD musí v místě počítat s úplnou uzavírkou a odklonem autobusových linek.
1: Rádio Čas, sport.
0: A etická komise fotbalové asociace přerušila disciplinární řízení s ligovými rozhodčími Janem Šetečkou a Miroslavem Zelinkou. Ti jsou vyšetřováni v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou v českém fotbale. Zároveň jim zrušila i dočasný zákaz činnosti.

0: aktuální zprávy ty další opět za hodinou. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Zkusíme dobrou náladu.
3: A zkusíme smutnou náladu.
2: Zkusíme náladu řidičů.
3: Zkusíme dětskou náladu.
2: Co na to říct? Každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

21. květnový den, posloucháte Rádio Čas, já se dívám do kalendáře a dneska slaví svátek Monika, což je docela časté jméno. Monik mám ve svém okolí pár, takže pokud vy nějakou znáte nebo poslouchá, tak samozřejmě přejeme všechno nejlepší. A mimo jiné, dneska je také světový den kulturní rozmanitosti, tak pokud vyrazit za kulturou, tak kdy jindy než dneska, tak si zajděte třeba do kina, někam, kde vás to bude bavit, udělejte si krásný večer a socializujte se trošku, kdy jindy než právě na světový den kulturní rozmanitosti. Ode mě další muzika, za chviličku vyrazíme do světa sportu a podíváme se také na to, jak vypadalo dnešní Víš nevíš. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: Jako první začneme u fotbalu, mám tady pro vás pozvánku na čtvrtou Moravskoslezskou fotbalovou ligu. Hrát se bude už v neděli 24. května v 10 hodin 15 minut. A to v Havířově. MFK Havířov vyzve fotbalisty Zábřehu na Moravě. Startuje se v 10.15, pokud vyrazíte, rozhodně si to užijete. No a pojďme se podívat také na hokej, protože no, včera mi trošku zatrnulo, když jsme hráli z Itálii, nakonec 3-1. Češi se aktuálně nachází jako první v tabulce, tak uvidíme, jak to bude pokračovat dál. Další utkání nás čeká v sobotu v 16.20, se utkáme se Slovenskem, následně v pondělí v 16.20 Česko-Norsko a v úterý ve 20.20 Česko-Kanada.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90 a Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující Arsi Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy půl litru za skvělých 18,90. Více na moje Hruška.
7: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalkaostrava.cz.
0: Každé úterý ráno po 8. hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8. hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
8: Rádio Čas.

0: Rádio Čas a pojďme se teď podívat do dnešního ranního pořadu. Dobré ráno, Moravo. Dnes totiž probíhalo Víš, nevíš a dneska si myslím, že bych docela uspěl. Bavili jsme se třeba o tom, že v roce 1881 bylo v Praze poprvé použito telefonní zařízení, poprvé použitý telefon a řeč byla o tom, co obsahovaly zlaté a bílé stránky. Tak schválně, věděli byste? Pojďme se podívat, jak to vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1881 proběhlo první praktické použití telefonu v Praze. Majitel vysočanského cukrovaru Bedřich Frejs jako první obyvatel Prahy nechal zavést telefonickou linku z bytu do kanceláře. Potom později, když už těch telefonů bylo trošku více, tak existovaly zlaté a bílé stránky. Tak co obsahovaly ty zlaté a co ty bílé?
3: Jména jednotlivců a jména firem? Něco takového?
2: A které byly které?
3: Tak doufám, počkej, a bílé, tak bílé obyčejní lidi a zlaté firmy?
2: Ale je to správně. Úplně přesně. V roce 1904 v Paříži byla založena FIFA. Co to znamená, ta zkratka?
3: Fotbalová federace.
4: Mezinárodní fotbalová...
3: federace.
2: Jo, jo,
4: jo. Jo.
2: A co je tam to A?
4: Asociace.
2: Ano, Mezinárodní federace fotbalových asociací, uznáváme. Kde sídlí?
3: No tam, kde mají to sídlo. Tam, tak v, no zkus, ale tak to budeme typovat.
2: Francie, Švýcarsko, Anglie.
3: Chtěl jsem říct Ačko.
2: Jo, tak je to tady.
3: Ahoj, tak neříkej mh, a já už kouštím potlesk, tak...
2: Říkám, je to Bčko. Ok, poznejte tohoto muže, který dnes slaví narozeniny. Píše se rok 1996 a probíhají olympijské hry v Atlantě. Na těch vyhrává náš sportovec závod jednotlivců na kilometrové i poloviční trati. No, dohromady tento člověk má 14 medailí z různých mistrovství.
3: Dál.
2: A ten obor, ve kterém závodí, je kanoistika. Ale tak jako to víte, ne?
3: Doktor, Martin Doktor?
2: Ano.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Posloucháte Rádio Čas, pojďme se podívat na dnešní téma. Ptáme se, co se vám vybaví za jídlo, když se řekne dětství. A já tady mám zprávu od Martiny, která napsala na WhatsApp. Když se řekne dětství, úplně okamžitě se vybavím krupicovou kaši od babičky. Hlavně ten věčný boj se skořicí a kakem nahoře. Já se vždycky musela udělat přesně malý ostrůvek z másla uprostřed a všechno jíst pomalu kolem něj. A úplně nejvíc si pamatuju ten moment, kdy jsem přišla domů po celém dni a už od dveří bylo cítit, že babička právě dělá. Martino, děkuji za zprávu a já bych se u toho na chviličku zastavil, protože to si myslím, že je téma, které dělí svět na dva tábory. Protože jsou lidi, kteří krupici míchají a jsou lidi, kteří to nesnesou. Já se trošku bojím říct, jaký typ člověka jsem já, aby mě polovina z vás neodsoudila. Každopádně napište mi schválně na WhatsApp Rádia Čas, jaký máte postoj ke krupici vy. Jestli se krupice míchá, samozřejmě se skořicí nebo kakem, cokoliv si tam dáváte, a nebo jestli si krásně zkraje, tak jak to chladne, že jo? Možná už z toho cítíte, jaký typ krupice jím já, tak dejte mi vidět, já jsem zvědav na vaše odpovědi a samozřejmě klidně napište, jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne dětství. Je to téma, kterému se ještě dneska budeme věnovat. Já už vám posílám další muziku, další hity, které milujete, a za chviličku a také nejčerstvější zprávy.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken

0: května. Kaufland.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.
5: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na

0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Máme 14 hodin, posloucháte Rádio Čas, v tuto chvíli předávám slovo Marcelce. Zamíříme na cesty a mrkneme také na zprávy, ve kterých si povíme, že čeští zemědělci chtějí jednat s vládou.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
5: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu.

0: akci. A v Novém Jičíně si dávejte pozor na Bezručově, kde nehodu dvou vozidel vyšetřují policisté. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Čeští zemědělci chtějí jednat s vládou. V Ostravě mohou lidé opět rozhodovat o veřejném prostoru a v Olomouci končí sdílená kola. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Čeští zemědělci hlásí obří krizi. Agrární komora proto žádá mimořádné jednání vlády kvůli drahé naftě, energiím a nízkým výkupním cenám potravin. Podle farmářů hrozí bez rychlých daňových úlev od státu omezení domácí produkce mléka a masa. Jak uvedla televize Altává Plus, ministr zemědělství už slíbil situaci prověřit a zkusit pro české chovatele a pěstitele sehnat peníze z evropských fondů.
1: Morava aktuálně.
0: V ostravském obvodu jich mohou lidé opět rozhodovat o tom, co v jejich okolí vznikne. Jak nám řekla mluvčí radnice Ilona Honusová, za uplynulé roky bylo už realizováno takto 97 projektů.
2: Nejčastěji se jedná o dětská a sportovní hřiště nebo úpravy veřejných prostranství, například nové záhony, lavičky či odpočinková místa. Nechybí ale ani originální nápady, jako jsou třeba včelí úly, knihobudky nebo kuličkodráha. V těchto dnech navíc vzniká lezecká stěna na ulici Zdeňka Chalaba v Bělském lese, která bude obyvatelům sloužit už na začátku léta.
0: Příjem návrhu v participativním rozpočtu probíhá až do 30. června. V Olomouci na konci června končí sdílená kola. Město už je nechce dotovat. Ušetřené miliony chce radnice raději investovat do rozvoje městské hromadné dopravy. V regionu ale popularita bike sharingu strmě roste. Nově službu zavedli například v Šumperku, Hranicích, Lipníku nad Bečvou a propojené síti Litovle a Uničova.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenistka Marie Bouzková dostává

0: 57. Utkání ztratila za hodinu a 45 minut. V pátek můžeme očekávat polojasno až oblačno, přes den místy se slabými přehánkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Zkusíme dobrou náladu.
4: A zkusíme smutnou náladu.
3: Zkusíme náladu řidičů.
4: Zkusíme dětskou náladu.
3: Co na to říct? Každý všední den 6 až 9. Rádio

0: Srdeční odpoledne s Rádiem Čas a se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě s hity, které milujete. Ty vám pošlu za malou chviličku a společně s nimi naservíruju také tipy, kam můžete vyrazit za zábavou. Víkend už je před námi, ono se říká čtvrtek, malý pátek, tak pokud ještě nemáte plány, rozhodně s námi zůstaňte. Teď už muzika.
1: Hity, které milujete.

0: Mám tady pro vás pozvánku do Orlové, protože už zítra tady startují Dny města Orlová 2026, potrvají celý pátek a také sobotu. No a je tady spousta skvělých interpretů. Na rokové scéně se představí například Vypsaná fixa nebo Pražský výběr. Mimo jiné také Adam Myšík, Holky, Lipo, Ben Kristoval, Pem Rabbit, Verona, Tomášku, z No Name a mnoho, mnoho dalších, takže spousta skvělé muziky, dobrého jídla a hlavně perfektní atmosféry. Tak pokud vyrazíte, příjemně se bavte.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Společnost při čtvrtku vám dělá Rádio Čas a já tady mám jednu takovou hodně zajímavou statistiku, která zjišťovala, jaké jsou nejkonzumovanější nápoje na světě. My se na ní podíváme za malou chviličku, ale schválně, tipněte si, jak to za sebou půjde a třeba na kolikátém místě se nachází pivo. Já jsem byl docela překvapený. Podrobnosti za chvilku, teď se pojďme podívat na počasí, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

Radio Час. Radio Час. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Čtvrteční odpoledne s Rádiem Čas. Pojďme se podívat na konzumaci nápojů, nebo konkrétně na ty nejkonzumovanější nápoje na světě. Tak jak byste asi čekali, tak na prvním místě je samozřejmě voda, na druhém čaj, na třetím káva, na čtvrtém limonády, na pátém mléko a pak až teprve pivo. Na šestém místě, což je celosvětový žebříček, nenašel jsem nikde ten český, který by mě zajímal možná trošku víc. Myslím si, že pivo by bylo hned na druhém místě po vodě. No ale těžko říct, myslím si, že v konzumaci tohoto lahodného nápoje jsme takřka světová jednička. Ode mě další muzika, připravujeme nejčerstvější zprávy. Zůstaňte s námi.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
6: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
9: Rádio Čas.

0: Krátce před 15. hodinou posloucháte Rádio Čas, po 15. už se na vás těší Kristýna Střelcová, ale ještě předtím předám slovo Marcelce. Čekají nás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
4: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
5: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
6: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun.

0: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě, kde jsou dopravní problémy na třech místech. Na Martinovské ulici a na Muglinovské se odklízí následky dopravní nehody dvou osobních aut. Nehoda nákladňáku a osobního auta pak ještě komplikuje provoz i na Plzeňské ulici. Zdržet se také můžete na trase Ostrava-Ostravice u Friedlandu nad Ostravicí na hlavní trase, kde osobní auto narazilo do svodidel. A stále se také vyšetřuje dopravní nehoda dvou vozidel v Novém Jičíně na Bezručově ulici. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Počasí nám o víkendu nabídne vysoké teploty. V Karvinském parku vzniká unikátní inhalatorium a podzámecká zahrada v Kroměříži prochází velkými změnami. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Do Česka míří

0: Dážek pak vydrží na celém území až do začátku příštího pracovního týdne.
1: Morava aktuálně.
0: V Karvinském parku Boženy Němcové vzniká nové unikátní inhalatorium. Sloužit bude jako relaxační stavba, která využívá stejně jako v lázních jodobromovou solanku. Více nám řekla mluvčí města Monika Danková.
2: Na staveniště už dorazila první várka trnkové výplně, která bude součástí speciální stěny, po níž bude stékat jodobromová solanka. V současné době jsou hotové základy objektu a v nejbližších týdnech začne stavba nosné konstrukce. Trnkové větve se budou na stěnu následně instalovat tak, aby vytvořili specifické prostředí s příznivými účinky na dýchací cesty.
0: Projekt také zahrnuje revitalizaci bývalých koníren a má být dokončen v polovině příštího roku. Kroměřížská podzámecká zahrada radikálně mění tvář. Církev po opravě čínského pavilonu a tureckých stanů dokončila i rekonstrukci historické voliéry pro bažanty. Obnova památky na seznam UNESCO za 500 000 korun tak vrátila areál původní podobu z 19. století. Olomoucké arcibiskupství už také zahájilo opravu havarijního stavu rybářského pavilonu.
1: Rádio Čas, sport.
0: A čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas je pak čeká v sobotu proti Slovensku, které má po třech utkáních 8 bodů.

0: hodinu. Krásné odpoledne.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Zkusíme dobrou náladu.
4: A zkusíme smutnou náladu.
3: Zkusíme náladu řidičů.
4: Zkusíme dětskou náladu.
3: Co na to říct? Každý všední den 6 až 9.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas.

0: Krásné a vyhřáté čtvrteční odpoledne, přátelé, přeje z Rádia Čas Kiki Střelcová. Já vás zdravím, doufám, že se máte všichni dobře, ještě aby ne, že jo, když nám zbývá už pouhý den do víkendu. Před náma je parádní odpoledne, plné novinek a zajímavostí, pochopitelně chybět nebudou ani hity, které milujete a na které jste zvyklí. No a nezapomenu ani na hned několik pozvánek, pokud ještě nevíte, jak vynaložit s nadcházejícím teplým víkendem. Máme před sebou pestré odpoledne, klidně si ho vyšperkujte ještě nějakou kvalitní chutnou kávou, jako jsem to udělala já, no a mějte pohodový čtvrtek.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Čtvrteční odpoledne trávíte s Radiem Čas a Kiki Střelcovou za mikrofonem. No a na dnešek připadá velmi taková, no až se mi chce říct, emotivní pranostika, která říká, že máj zdravím skrývá života mnohé slasti a nemocným na neduhy, léky a masti. To je hezké. Dneska máme teda opravdu skvěle, co se teplot týče, příjemně teploučko. Sice je dost mraku, ale i tak užíváme sluníčka. U nás třeba dneska ráno v Havířově i pršelo, asi tak na dvakrát, a prý se ty lokální přehánky můžou objevit i v pozdějších hodinách, hlavně teda u nás na severu Moravy a Slezska. Tak s tím když tak počítejte. Teploty mezi příjemným 18 až 21, no a slunce budeme užívat až do 49. minuty 20. hodiny večerní. No a ti, co jste dříve narození, tak pamatujete určitě v historii nejchladnější 21. květen, který byl v roce 65, to meteorologové naměřili pouhé 3 stupně nad nulou. Taková teplota dneska nehrozí ani v noci, to se teploměry budou hýbat v rozmezí mezi 10 až 13 stupni. No a svátek slaví všech přes 63 tisíc Monik řeckého původu. Takže milé Moničky, krásné jmeniny, no a víc dopodrobna se do kalendáře podíváme v další hodině. Za okamžik už Rainbow Man.
1: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
5: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
6: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Přesně o 15:30 na rádiu Čas doznívá Miley Cyrus. No a za okamžik se můžete těšit na No Name, Davida Dalea a spoustu dalších. Nicméně já mám na vás takovou otázku. Oblékáte se, přátelé, rádi, ale říkáte si, jako, že už třeba na to nemáte úplně ten vhodný věk ohodit se do nějaké stylové parády? No, tak to se nenechte mýlit vlastním přesvědčením, protože dobře vypadat můžete v každém věku. A já vám to za chvilku na rádiu Čas dokážu, že i v důchodovém věku můžete být in. Inspirovat vás k tomu budu jednou 75nicí, které byste její věk ani nehádali. Tak zůstaňte s námi, ale teďka se podíváme, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: Doufám, že máte klidné čtvrteční odpoledne s rádiem Čas. No a teďka k tomu, o čem jsem tady před chviličkou zmiňovala, že si budeme povídat. Přátelé, neuvěřitelně skvěle vypadající Jitka Zelenková vypadá v 75 letech tak dobře, jakože by jí člověk zařadil ještě mezi pracující lid a ne do škatulky seniorů, jo? Přijde mi to u ní zcela neadekvátní. No, ale Jitka Zelenková se opravdu oficiálně jako mezi seniory už jako řadí, ale zatím neřadí, co se jako takového toho jejího fungování týče. Ba naopak stále vystupuje, udržuje se v kondici a do toho dbá i na svůj zevnějšek. No a Jitka se teďka oblékla na utajovanou soukromou oslavu Leoše Mareše jako příležitosti jeho nedávným padesátinám do růžové barvy. Za mě je to teda malinová, no každopádně v tomhletom kompletu vypadala vyloženě jako Barbie. Pravdou je, že ne každá dáma tohohle věku si to jako může dovolit vynést takový model v takových barvičkách jako ona, ale zpěvačce to slušelo nesmírně a evidentně to byl i velmi pohodlný outfit, ve kterém jako když by si dala Jitka víc dortu, tak by to nikdo nepoznal. No a co nám z toho plyne, ať nezapomínáte na pohodlnost oblečení a taky, že se barviček nebojte v žádném věku.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
9: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je Malá burza v Polském Těšíně.

0: Doufám, že je vaše čtvrteční odpoledne stejně tak pohodové, jako byl song Dermota Kennedyho. Přátelé, za necelých 5 minutek odbije 16. hodina odpolední. V té se více podíváme do kalendáře, zjistíme, jaké zajímavosti se k dnešnímu dni vážou. No a taky tady mám takovou jednu statistickou perlu týkající se českého národa. Já myslím, že se budete nejenom divit, ale taky vás to rozhodně pobaví. Kiki Střelcová vás zdraví všude tam, kde Rádio Čas ladíte a posloucháte, pokud jste ještě v práci, tak držím palce, hlavně ať to pořádně uteče. No a za okamžik už Marcelka Fabiánová.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
5: Hity, které milujete.
6: Rádio Čas.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
9: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
10: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
9: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
10: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
9: Enerspot.cz.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
12: Řidiči, aktuálně pozor v Ostravě. Nehoda nákladňáku a osobního auta komplikuje provoz na Plzeňské ulici. A opatrnost se vyplatí také na trase Opava-Ostrava u Velké Polomy, kde havarovalo osobní auto. Další dopravní problémy jsou také ve Frištáku u Zlína, kde policisté a hasiči zasahují u nehody dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Češi budou odměňováni za prevenci. Centrum Luhačovic projde velkými změnami a v Ostravě Porubě se začne stavět provizorní most. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Ministerstvo zdravotnictví chystá novinku. Díky zdravotní S-kartě se budou pacienti známkovat. Státní aplikace lidem brzy zobrazí takzvaný index prevence, který v procentech ukáže, jestli chodí pravidelně na preventivní prohlídky nebo screeningy a pomůže uživatelům s lepším plánováním kontrol. Zodpovědní pacienti pak budou od roku 2028 dostávat i finanční odměny, které mohou činit až několik tisíc korun.
1: Morava aktuálně.
12: Luhačovice chystají velkou proměnu centra města. Radnice obyvatelům už představila revitalizaci náměstí 28. října. Více podrobností dodává starosta Marian Ležák.
13: Cílem revitalizace je, aby bylo náměstí uživatelsky komfortní a sloužilo pro konání kulturních akcí. Zásadně je také ekologická stránka projektu, kde je celkové řešení přizpůsobeno propustným plochám s ohledem na změnu klimatu a součástí revitalizace bude i navýšení množství zeleně. Na náměstí vzniknou nová mlžítka, vodní prvek i místa určená k posezení a relaxaci.

0: dlouhodobě stěžovali. Práce potrvají přibližně 4 týdny a řidiči i cestující MHD musí v místě počítat s úplnou uzavírkou a odklonem autobusových linek.
1: Rádio Čas Sport.
0: A etická komise fotbalové asociace přerušila disciplinární řízení s ligovými rozhodčími Janem Šetečkou a Miroslavem Zelinkou. Ti jsou vyšetřováni v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou v českém fotbale. Zároveň jim zrušila i dočasný zákaz činnosti.

0: aktuální zprávy ty další opět za hodinou. Krásné odpoledne.
1: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Zkusíme dobrou náladu.
4: A zkusíme smutnou náladu.
3: Zkusíme náladu řidičů.
4: Zkusíme dětskou náladu.
3: Co na to říct? Každý všední den 6 až 9.
2: Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

květnový den jste s rádiem Čas, kdy svátek slaví Moniky. No a dnešním narozeninovým jubilantem je, přátelé, Ivan Vyskočil. Český herec slaví úctyhodných 80 let. To je nádhera. No o 30 let později se narodil také moderátor Pavel Cejnar a i ten připíná významné životní jubileum půl století. No a máme tady i hned několik poprvé, které Česká republika zažila. Velkou událost zaznamenal rok 1881, kdy tehdejší majitel vysočanského cukrovaru Bedřich Frej si jako první obyvatel naší země nechal zavést pevnou telefonickou linku z domu až do své kanceláře. No a o 17 let později, roku 1898, se strojila Kopřivnická Tatra první automobil zvaný Prezident. A tohle prvenství nebylo pouze celorepublikové, ale dokonce středoevropské. No a jeho první nejdelší vzdálenost činila 328 kilometrů na trase Kopřivnice a Vídeň. No a poslední událost spojená s naší zemí je 102 let stará a připomíná úplně poprvé použití slovíčka rozhlas, přátelé, které použil redaktor Národních listů a jmenoval se Richard Dordil. Tak tolik zajímavostí vážícím se k dnešnímu datu, no ale my už pojďme zpátky do přítomnosti. Máme 11 minut po 16. a já už posílám belíny. Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Backstreet Boys na rádiu Čas, za chvilku už Anastasia, no a teď takové jedno vlastně chytré menší okénko. Všichni si tak nějak jako myslíme, že jsme národ pivařů a knedlíkářů. Nemám pravdu, zhodneme se asi na tom víceméně všichni. No ale zjevně jsme naši milí doteď jako žili v mylné představě. My jsme totiž národ úplně něčeho jiného. Uhodnete čeho? No tak zkuste popřemýšlet. Napovím vám, že nejčastěji to tlačíme ke snídani, svačině či večeři. Je hodně široký pojem, že? No každopádně zkuste trošičku zapátrat v paměti, no a za chvilku si prozradíme, o co jde a kolik toho průměrně za den sníme. A já vám zaručuju, že budete žasnout stejně, jako jsem žasla já.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Den dětí začínáme slavit už 30. května a bude to mít pěkný švih. Disco show s DJem Radovanem a spoustu legrace se švihadly v rámci workshopu Švihej. Všechny děti mají vstup zdarma. Více na skalka Ostrava.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Aerosmith. No já teďka začnu tak, že Svaz českých pekařů a cukrářů vydal takovou statistiku, ve které bylo zmíněno, že potraviny, o které se chci teďka bavit, se u nás denně vyrobí neuvěřitelných 13 milionů. Takže už jsem vám napověděla, že půjde o nějaký jako výrobek z téhleté sféry. No a teď už byste jako relativně mohli přijít na to, co by to tak mohlo být. Tak přátelé, pozor. My Češi jsme vnímáni jako národ rohlíkářů. Ano, tou potravinou, které spořádáme takové šílené množství, je rohlík. Na internetu na mě jako vyskočil takový vtipný článek o tom, že to je zkrátka nevyléčitelná chronická diagnóza. No a já zjišťuju, že teda evidentně ještě spoustu lidí ty bílé klasické rohlíky jí ve velkém. Jako za mě je to nepředstavitelné číslo, protože já jsem, pane bože, bílý rohlík neměla strašně dlouho. Mně to prostě už ani nechutná. Jako dítě jsem to samozřejmě jedla, ale dneska se zaměřuju spíš na takové ty vícezrné, celozrné, žitné. A vlastně ani by mě nenapadlo si ten bílý rohlík koupit. Nicméně takovou další zajímavostí je, že byť během 40 let rohlík zdražil 10x, tak stále jde o třetí nejlevnější pečivo v Evropské unii. A oproti 80. letům minulého století, kdy stálo tohle pečivo 30 haléřů, dnes za něj zaplatíme v průměru mezi 2 korunami, 50 haléři až 3 korunami, tak opravdu je rohlík stále jedním z nejoblíbenějších pečiv mezi Čechy. No, tak to vidíte. Možná jste ani netušili, kolik lidí kolem vás ty rohlíky jí. Já si tady udělám v rádiu menší statistiku, ať zjistím, kdo nám tady ten statistický průměr zvyšuje a vám pošlu další muziku. Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Jsem se zvlášnil docela, lála, ten kluk mi moje,
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: bavili o tom, že jsme národ rohlíkářů, protože se jich u nás vyrobí neuvěřitelných 13 milionů každý den. To je fakt šílené číslo. Nicméně my u toho jídla ještě v těchto chvílích na kratičko zůstaneme, protože my se vás po celý čtvrteční den ptáme, jaké jídlo máte spojené s dětstvím. No a když tak pročítám, přátelé, ty vaše komentáře, tak mám pocit, že jsme měli všichni stejné rodiče. Protože často se shodujou sladké knedlíky, potom krupicová kaše, vařené maso, lívanečky, je toho tady opravdu spousta. Nicméně jsou tady třeba i takové skvosty jako ručně domácí chleba od babičky. Buď suchý nebo potřený sádlem. Úplně tomu rozumím. Takový domácí, poctivý chlebík je opravdu skvostný i samotný. Já když jsem přemýšlela nad těmi svými dětskými úlety, prasárničkami a jídly, které jsem zbožňovala, na která vlastně nedám dopustit do dneska, a často, když si je vybavím, tak bych si je strašně ráda dala, tak jsou to klasika. Řízky, smažák, potom... no, dívejte se, teď mi to vypadlo, co jsem vám to chtěla říct. No, co to bylo dál? Jo, taková jakoby ala svíčková z kuřecího masa. No a milovala jsem, už vím, špagety normálně s kečupem, opečeným nějakým točeňákem, jo, nebo nějakým takovým měkkým salámem, posypané sýrem. A to byla slast. No, už asi vím, co si dám zítra na oběd. Děkuji za to, že přispíváte k dnešnímu čtvrtečnímu téma. Klidně přispívejte i dále, pokud najdete čas. No a za okamžik další muzika. Já vám přeju pohodové odpoledne.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinus desítka půl litru ve skle a Birel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
5: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz

0: Rádio Čas. Rádio Čas. Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Bude 5 hodin odpoledne a ještě než předám slovo Marcelce Fabiánové, tak si vás dovolím pozvat na dalších 60 minut ve společnosti Rádia Čas a taky mojí maličkosti Kiki Střelcové. Já pro vás chystám hned několik pozvánek na nadcházející dny a taky samozřejmě víkend. No a taky si řekneme, co se teďka aktuálně kde nového děje, co se hudebního světa týče. Užívejte klidného čtvrtku, no a za okamžik pohled na cesty.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
4: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Řidiči aktuálně pozor na Znojemsku. Na hlavním tahu u Moravského Krumlova osobní auto srazilo chodce. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A v Brně jsou problémy na nájezdu na Bohunickou ulici z Vídeňské. Tady se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě taktéž zasahují záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Čeští zemědělci chtějí jednat s vládou. V Ostravě mohou lidé opět rozhodovat o veřejném prostoru a v Olomouci končí sdílená kola. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Čeští zemědělci hlásí obří krizi. Agrární komora proto žádá mimořádné jednání vlády kvůli drahé naftě, energiím a nízkým výkupním cenám potravin. Podle farmářů hrozí bez rychlých daňových úlev od státu omezení domácí produkce mléka a masa. Jak uvedla televize Altava Plus, ministr zemědělství už slíbil situaci prověřit a zkusit pro české chovatele a pěstitele sehnat peníze z evropských fondů.
1: Morava aktuálně.
0: V ostravském obvodu jich mohou lidé opět rozhodovat o tom, co v jejich okolí vznikne. Jak nám řekla mluvčí radnice Ilona Honusová, za uplynulé roky bylo už realizováno takto 97 projektů.
2: Nejčastěji se jedná o dětská a sportovní hřiště nebo úpravy veřejných prostranství, například nové záhony, lavičky či odpočinková místa. Nechybí ale ani originální nápady, jako jsou třeba včelí úly, knihobudky nebo kuličkodráha. V těchto dnech navíc vzniká lezecká stěna na ulici Zdeňka Chalabaly v Bělském lese, která bude obyvatelům sloužit už na začátku léta.
0: Příjem návrhů v participativním rozpočtu probíhá až do 30. června. V Olomouci na konci června končí sdílená kola. Město už je nechce dotovat. Ušetřené miliony chce radnice raději investovat do rozvoje městské hromadné dopravy. V regionu ale popularita bike sharingu strmě roste. Nově službu zavedli například v Šumperku, Hranicích, Lipníku nad Bečvou a propojené síti Litovle a Uničova.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenistka Marie Bousková do semifinále antukového turnaje ve Štrasburku nepostoupila. S Američankou Ann Liovou dnes v generálce na grandslamové Roland Garros prohrála 3-6, 5-7. Utkání ztratila za hodinu a 45 minut. Pátek můžeme očekávat polojasno až oblačno, přes den místy se slabými přehánkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni. Tolik další zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Zkusíme dobrou náladu.
4: A zkusíme smutnou náladu.
3: Zkusíme náladu řidičů.
4: Zkusíme dětskou náladu.
3: Co na to říct? Každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Čerstvý padesátník Leoš Mareš půl století slaví na několikrát a není se jako vůbec čemu divit, že jo, když jde o tak významné jubileum. No a já už, jak jsem tady dneska zmínila v souvislosti s Jitkou Zelenkovou, která byla teda taky hostem jeho tajné oslavy, tak šlo opravdu o tajnou akci, kde byli pozvaní jen VIP, nejbližší přátelé moderátora. No a tak kromě Jitky Zelenkové nechyběla ani Anja Geislerová, Petr Janda, Štefan Margita, taky Richard Krajčo s manželkou, ale třeba i miliardář Daniel Křetinský, vlastník energetického a průmyslového holdingu. No řeknu vám, musela to být určitě velká party, nicméně z ní aspoň zatím žádné podrobnosti neunikly, protože šlo o opravdu přísně tajnou oslavu. Každopádně Leošovi se daří jak v osobním, tak pracovním životě. Včera totiž vyšla najevo informace, že Leoš Mareš bude moderátorem československé superstar, jejíž další ročník se chystá na letošní podzim. Takže kdo máte Leoše v oblibě, tak se na něj můžete pravidelně těšit na podzim letošního roku.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Orlová na Karvinsku v těchto dnech ožije opravdu ve velkém stylu. Jako každoročně se tam už od zítřka po celý pátek a taky sobotu chystají dny města Orlové 2026. A kdo tam byl minimálně jednou, tak ví, že se opravdu může těšit na bohatý program, který je jak pro dospělé, tak pro děti. Na své si snad přijdou úplně všichni. Jak jsem říkala, Orlová ožije opravdu ve velkém stylu na nejrůznějších místech. Program bude na náměstí, taky u restaurace Letiště, v letním kině, no je se na co těšit. No a co se toho programu týče, tak přátelé, o hudební zábavu se postará Verona, No Name, Ben Cristovao, Tomáš Klus, Lipo, Adam Myšík, Vypsaná Fixa. No a jak jsem říkala, určitě sebou můžete vzít i děti, protože i pro ty bude bohatý zábavný program. No, tak pokud jste nevěděli, co o tomhle víkendu dělat a nemáte to do Orlové daleko, rozhodně doporučuji navštívit.
0: Stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol. Rádio Čas. Co nového v Ostravě?
3: Město Ostrava pořádá už 7. dny fajné rodiny. A jak nám řekl náměstek primátora Zbyněk Pražák, program letošního ročníku je pestrý.
4: V letošním roce ty dny fajné rodiny jsou, jako řekl bych, nejobsáhlejší, protože zúčastní se jich asi 60 různých organizací. Těch akcí bude zhruba 120.
3: Cílem je nabídnout lidem prostor pro sdílené zážitky. Lze se tak těšit na venkovní akce, společné sportování, workshopy nebo tématy. Setkání.
4: Je třeba hledat cesty k tomu, jak nabídnout rodinám společné trávení času napříč generacemi. Jenom bych si velice přál, aby toho využili maximálně.
3: Akce se koná až do 21. června a je zdarma.
0: Pořad Co nového v Ostravě vám přináší statutární město Ostrava. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: okamžiku. Teď se chystá Marcelka Fabiánová s počasím na zítřejší den. Tak to, jak budeme mít, se dozvíme už za chviličku. No ale přátelé, já mám tady pro vás další tip na víkendovou akci. Jedna zaměstnat nejkrásnější akce, kterou člověk jako může zažít, když milujete Valašsko. Jaro na dědině, pořádané Valašským muzeem v přírodě, které vypukne už tenhle víkend, konkrétně 23. No kdybych mohla, tak tam jedu okamžitě, já to tam miluju a mohla bych tam i klidně v tom muzeu žít. Nicméně pracovní povinnosti mi to bohužel nedovolí, tak tam můžu pozvat aspoň vás. Samozřejmě, že obzvlášť jako při takových těch akcích speciálních, tam bude jistě hlava na hlavě, ale pokud máte aspoň trochu trpělivosti a umíte si věci užívat naplno, tak si myslím, že tohle člověk vydrží, protože to opravdu stojí za tu atmosféru. Čekat tam na vás budou řemesla prováděné v dobových krojích, hrnčíři, mlynáři, taky střihači ovcí, či ženy, které budou plést proutěné košíky nebo bělit prádlo. K tomu bohatý doprovodný program od 9 až do 17 hodin odpoledne. Valašská dědina, akce s názvem Jaro na dědině ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. A to rozhodně stojí za to navštívit.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.

0: kolem 14 stupňů Celsia.
1: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.

0: hádej, kdo přijde na snídani.
1: Tento pátek přivítáme na snídani v našem programu primátora statutárního města Opava Tomáše Navrátila. Poslouchejte po 8. hodině Rádio Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší město Opava. Místo, kde je lidem dobře.
4: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte

0: května. Kaufland.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Nové auto MG a k tomu 40 000 korun na

0: my v těch optimistických věcech, tématech a optimistických lidí ještě zůstaneme i po 18. protože za necelou, ani ne čtvrt hodinku, už studio Rádia Čas ovládnou naše dvě holky, ženy v čase, Evča Rigler s Lenkou Líškovou. No a představte si, dneska budou probírat vše, co se citrusů a žluté barvy týče. Říkáte si, kam až se ty děvčata jako můžou s tímhletím tématem dostat? No přátelé, vzhledem k tomu, že je znám, tak vím, že opravdu hodně hluboko. Bude řeč nejenom o stylových, módních, či pro někoho možná nemódních, žlutých outfitech, ale budeme se taky bavit třeba o citroně spojené s vodou, že jo, všichni to doporučují, že nám to po ránu krásně nastartuje metabolismus. Střelcová, když to v minulosti zkusila, po týdnu jsem se osypala takovým způsobem, že jsem měla po celém ksichtě krupičku, tak jsem od toho musela opustit. No ale budeme se taky bavit o takových těch hlubších tématech, co se týče takových těch životních trapasů a neb životních citronů. Citrony umí být někdy pořádně kyselé, ale rozhodně dnešní čtvrteční podvečer kyselý nebude. Bude ve společnosti žen v čase, které začnou už úderem 18. hodiny podvečerní. Já vám přeju příjemný zbytek čtvrtečního dne a dobře se na ten páteční den vyspěte, odpočiňte si, ať ten poslední pracovní den tohoto týdne zvládnete levou zadní.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
5: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
6: Firemní akce v srdci Beskyd. Hotel Freud na Ostravici nabízí stylové prostory, skvělý servis, sportovní aktivity i privátní saunu. Spojte práci s relaxem. www.hotelfreud.cz. Váš partner pro firemní eventy.
7: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
8: Řidiči aktuálně pozor na Znojemsku. Na hlavním tahu u Moravského Krumlova osobní auto srazilo chodce. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. A v Brně jsou problémy na nájezdu na Bohunickou ulici z Vídeňské. Tady se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě taktéž zasahují záchranáři. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Počasí nám o víkendu nabídne vysoké teploty. V Karvinském parku vzniká unikátní inhalatorium a podzámecká zahrada v Kroměříži prochází velkými změnami. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Do Česka míří první

0: 20 stupňů a místy mohou stoupat až ke 30. Slunečné počasí beze srážek pak vydrží na celém území až do začátku příštího pracovního týdne.
1: Morava aktuálně.
0: V Karvinském parku Boženy Němcové vzniká nové unikátní inhalatorium. Sloužit bude jako relaxační stavba, která využívá stejně jako v lázních jodobromovou solanku. Více nám řekla mluvčí města Monika Danková.
2: Na staveniště už dorazila první várka trnkové výplně, která bude součástí speciální stěny, po níž bude stékat jodobromová solanka. V současné době jsou hotové základy objektu a v nejbližších týdnech začne stavba nosné konstrukce. Trnkové větve se budou na stěnu následně instalovat tak, aby vytvořily specifické prostředí s příznivými účinky na dýchací cesty.
0: Projekt také zahrnuje revitalizaci bývalých koníren a má být dokončen v polovině příštího roku. Kroměřížská podzámecká zahrada radikálně mění tvář. Církev po opravě čínského pavilonu a tureckých stanů dokončila i rekonstrukci historické voliéry pro bažanty. Obnova památky na seznamu UNESCO za 500 000 korun tak vrátila areálu původní podobu z 19. století. Olomoucké arcibiskupství už také zahájilo opravu havarijního stavu rybářského pavilonu.
1: Rádio Čas, sport.
0: A česká tenisová jednička Karolína Muchová vstoupí do Roland Garros proti Rusce Anastázii Zacharovové. Lindu Noskovou čeká Maria Sakariová z Řecka. Jiří Lehečka pak sehraje první kolo se Španělem Pablem Karéněm a Tomáš Macháč bude čelit Belgičanovi Zizou Berchsovi. Rozhodl o tom dnešní los. V pátek čekáme polojasno až oblačno, ojediněle by se mohly přidat slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni. Tolik zprávy v 18 hodin. Krásný podvečer.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Zkusíme dobrou náladu.
4: A zkusíme smutnou náladu.
3: Zkusíme náladu řidičů.
4: Zkusíme dětskou náladu.
3: Co na to říct? Každý všední den 6 až 9.
1: Rádio Čas. Ženy v čase. Styl.
5: Tak dneska se povezeme na velmi pozitivní vlně. Ta vlna bude žlutá, citrusová, svěží, citronová, limetková. Zkrátka bude to dneska vonět a bude to fresh.
4: Já když jsem si četla tohle téma, tak mě napadlo hned léto. A chtěla jsem se tě zeptat, jak ty si na tom se žlutou barvou, jestli ji ráda nosíš, máš ji v šatníku třeba hojně, anebo se jí vyhýbáš?
5: Leni, já bohužel v šatníku nemám nic žlutého, nebo pozor, mám tam jednu kabelku a jeden baret. Ale vlastně bych moc ráda zařadila do svého šatníku více žluté, protože mi fakt přijde svěží, nepřehlédnutelná, letní. Co ty a žlutá?
4: Já tě z toho trošku vyvedu. Právě to léto, jak mě napadlo, tak já jsem žlutou měla hodně ráda. Takovou tu pastelovou, takovou tu příjemnou žlutou pastelovou.
5: Tu jemňoučkou.
4: Jemňoučkou, měla jsem kalhoty, měla jsem triko, měla jsem mikinu a všechno je to pryč, protože na to extrémně lítají můžky. Ty jsi úplně ohmizovaná, když máš tu žlutou.
5: Teda, tak to je náhodou dobrý typ na léto.
4: Prostě já jsem pořád jenom setřepávala mušky. A ty když setřepneš z té mikiny tu mušku, tak ona nejde, že úplně, takže ty většinou rozmázneš. A já už jsem na to neměla nervy, takže co se týká žluté, tak ji v šatníku teda taky nemá.
5: Ale možná bychom se nad tím měli zamyslet a něco si pořídit, protože studie dlouhodobě ukazují, že žlutá barva patří mezi nejsilnější stimulátory pozornosti. Mozek ji registruje rychleji než většinu ostatních barev. Možná teda i ty mušky. Ale třeba i právě proto se ta žlutá barva velmi často používá v reklamách fast foodu nebo v různých slevových akcích i třeba varovných symbolech.
4: Protože nás tak hezky pozitivně stimuluje, jo. No já jsem si říkala, že teda bych mohla zařadit žlutou jako pyžamo nebo jako nějaký domácí oděv, protože to je to místo, kde se chci cítit dobře a pozitivně a tak.
5: Ale asi se v pyžamu nechci cítit úplně stimulovaná, takže... To možná ještě trošku zvaž.
4: Ale jak v jaké situaci?
5: Ano, pro jakou příležitost. Dobře. A Lenka si právě kupuje online žluté pyžamo.
4: Už to tam házím, počkej.
5: Ale co se týče ještě těch citrusů a citronů, tak já se přiznám, že teda mně se ty potisky moc líbí. Teď zrovna je v obchodech strašná spousta sukní s citronovými potisky a jsou tam tašky, kouzelné plátěné tašky, kde je obrázek citronu, a nebo úplně jednoduchá trička, která jsou bílá a na tom mají takový ten trošku italský potisk citronu. Mně se to fakt moc líbí.
4: A je to takový krásný paradox, protože by se dalo říct, že když na sobě máte žlutou barvu a potisk citronu a citrusu, tak rozhodně nemůžete být na nikoho kyselý.
5: Takže je to fajn pravidlo, kterým se třeba můžeme řídit a i třeba z toho důvodu zařadit do svého šatníku žlutou a citrony, ale vlastně měly by tam opravdu ty citrony a žlutá být, tak to ví stylistka a módní guru Petra Kaselová.
6: Podle mě žlutá barva k jaru a létu vyloženě patří. Teďka na jaře vídáme spíš takovou tu světle žlutou, říká se jí máslově žlutá, ale jakmile se začne oteplovat a bude víc a víc slunečních a teplých dnů, tak právě bude k vidění taková ta sytě žlutá, taková ta vyloženě sluníčková žlutá, která v nás evokuje tu dovolenou, to moře, to opalování a je hodně veselá, hodně živá. A potom dost často je i vidět třeba právě na vzorech, jako jsou květiny, ale i citrony. Opravdu to v nás evokuje ten takový ten dovolenkovej mod, ty prázdniny, a myslím si, že je škoda třeba aspoň jeden takový kousek v šatníku nemít a nenosit.
5: No a my věříme, že ten dovolenkový mod, pohodu, klid a radost ve vás vzbuzují i Ženy v čase na Rádio Čas.
1: Ženy v čase na

0: To říkala, myslím, Eva Holubová v jednom filmu. Po ránu, mokrej hadr přes tlamu.
1: To si pamatuju. A doteď to občas využívám.
0: Opravdu. Já teda ne úplně. Já opláchnu obličej, ale potom si dám teplou vodu s citrónem.
1: Já oplachuji obličej co nejvíc studenou vodou a vodě s citrónem se už nějakou dobu vyhýbám. Ale Leni, proč piješ vodu s citrónem?
0: Já jsem to dostala jako doporučení od jedné dámy, které si moc vážím, ona dělá bylinky, je Stišnová, moc mávám, paní Humpolcová. No a dostala jsem to jako tip, že to krásně zahřívá to bříško a podporuje trávení a že je to i zdravé. Takže já tomu tak věřím a dělám to. No a co ty? No ale vlastně ty jsi tady úplně výživová guru, tak dělám to správně.
1: Leni, svým způsobem to děláš správně. Určitě nezahřívá, protože když se podíváme do ajurvédy a tradiční čínské medicíny, tak citron má naopak ochlazující účinky. Takže v létě fajn, ale v zimě voda s citronem není úplně nejlepší varianta. Vlastně i když si v zimě uvaříme ten horký černý čaj a dáme tam med a citron, tak ten citron vlastně tu celou potravinu nebo ten nápoj ochlazuje. Takže na to pozor. Myslím si, že tam hraje velkou roli to, že se hydratuješ po ránu. To je super, ale jedna věc, o které se až tak moc nemluví, a to je to, že citron obsahuje kyselinu citronovou, která při dlouhodobém a pravidelném kontaktu narušuje zubní sklovinu a naše zubní sklovina se neumí obnovit. Není to něco, co by se samo zregenerovalo. Takže, co se potom může paradoxně dít? I když se snažíme prospívat tomu svému zdraví a pít ten úžasný nápoj, tu vodu s citrónem, která je zdravá, má nám pomáhat s detoxikací, ozdravuje organismus, budeme mít po ní svěží pleť a budeme šťastně žít až do smrti, tak ta stejná voda s citrónem nám oslabuje naše zuby a nejvíc právě oslabuje tu naši zubní sklovinu v případě, že ji pijeme každý den, případně ji dlouho popijeme. Další věc, pijeme ji na lačno a ta kyselina citronová po ránu na žaludek taky není úplně žádná výhra. A nejhorší je, když si tu vodu s citrónem vypijeme a hned na to si jdeme čistit zuby.
0: Tak a teď já jsem zděšená. Já teď vlastně jsem úplně v koncích, protože já mám ráda tento svůj ranní rituál a dostat něco teplého do žaludku takhle hned po probuzení, navíc mě dělá hodně dobře, jak si říkala, ta hydratace. Mm-hmm. To fakt poznám, že když to neudělám jeden den, jedno ráno, tak hned to vím, že něco je špatně. Takže Evi, prosím tě, já teď už nevím, co budu zítra ráno dělat. Můžeš mě doporučit nějaký rituál, který by byl opravdu zdravý?
1: Mám svůj soukromý tip, protože já jsem si tuhle fází prozření prošla už před několika lety, kdy se to bohužel opravdu začalo projevovat na té mé zubní sklovině a byla jsem svou lékařkou upozorněna na to, že tohle vážně dělat nemám. A Leni, já piju vodu s rakytníkem. Je naprosto famózní. Ten citron, já jsem to nejdřív ještě měla, takže dobře, tak o víkendu si dám citron, ale jinak každý den rakytník. Najednou si to tělo odvykne, už si na ten citron ani nevzpomenu. A piju teda po ránu ten velký kotel, půllitrový, teplé vody s rakytníkem a zázvorem. A to už je zahřívací.
0: Tak já doufám, že vás zahřívají taky ženy v čase na duši.
2: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ženy v čase, rady našich babiček.
1: Bez octa hospodyně ani ránu. Prostě kyselá tekutina, která zvládla skoro všechno, nejen v domácnostech našich babiček. Ano, tohle téma je opět kyselé a v tomhle případě ani ne úplně vodňavé.
2: Já se musím přiznat, že v domácnosti ocet používám, ale možná ne tolik, jak bych měla, protože já ho používám na vyvařování konvice rychlovarné. Hmm. Ale moje kamarádka, ta ho používá na všechno. Ta tím drhne, myje podlahy, drhne toaletu, koupelnu, všechno. Ona tím vydrbe úplně všecko. Co ty, Evi?
1: Ta se řídí radami našich babiček. A Leni, já mám k octu velmi specifický přístup. Já ho moc nemusím. Mě opravdu vadí ta vůně, ale bohužel ono to má svou historii, protože nevím, jestli si pamatuješ na tu vlnu opět v našem mládí, kdy se hublo s pomocí jablečného octa.
2: Pamatuju, taky jsem ho pila. A empiricky ověřeno nic.
1: Dobře. Tak já ti řeknu, že empiricky ověřeno u mě není to ta šťastná cesta, protože já jsem opět měla zase nějakou dietní vlnu, já jsem si prošla různýma dietama v období své puberty. Měla jsem dietní vlnu a ještě doporučené cvičení, které spočívalo v tom, že si lehnu, udělám jakoby sedlech, zvednu se a jdu dopředu, zvednu se, udělám sedlech a tohle dělám stále dokola. Co nejdýl to vydržím. Ukazovala nám to naše učitelka tělocviku. Umíš si to představit, jak to vypadá?
2: To si dokážu představit, jak vypadá ten cvik, ale nedokážu si ho představit, že by ho doporučovala naše učitelka tělocviku. Tak to fakt ne. Ale ano, je to šílenost celkem.
1: Ta naše byla taková pořádná sportiačka. A já jsem se rozhodla, že to budu pravidelně cvičit a do toho, že budu hubnout s pomocí jablečného octa.
2: Už teď to zní jako velmi dobrý nápad.
1: Skvělý, bylo to skvělé. Takže jsem kopla panáka jablečného octa, cvičila asi půl hodiny dokola tady tenhle cvik a pak jsem skončila na toaletě, kde jsem vyklopila úplně všechny své útroby. A od té doby já nemůžu ocet ani cítit.
2: Mimochodem k tomu mě napadá jediná věta mé dobré kamarádky, která říkala, proč si to děláme? Proč my si tohle děláme? Tak prosím vás, buďte na sebe hodní. Samozřejmě cvičení, pohyb, poránu, paráda, skvěle, rozhodně doporučujeme, ale s tou laskavostí a jemností. A ten jablečný ocet, já si myslím, že to ani není moc zdravé, ne? To tam kopnout poránu jen tak na lačný žaludek.
1: Asi podle toho, v jaké podobě. Myslím si, že naředěný jablečný ocet může mít benefity i na zažívání a trávení, ale benefity hlavně má ten klasický ocet. Takže pokud nejste traumatizovaní, tak je fajn řídit se těmi radami našich babiček, protože oni to opravdu využívali úplně na všechno. Na vodní kámen, na praní, na mytí oken, při zavařování, dokonce na pachy v lednici, což si úplně neumím představit, ale taky to využívali na čištění a dokonce i na trávení nebo kloktání. A fascinující je na tom to, že to jsou ty legendární

0: Leni,
1: co vidíš před sebou?
0: Stačily první sekundy. Vidím před sebou slunce, plavky a takový ten televizní sen o dokonalém životě.
1: Já vidím Davida Hasselhoffa, jak běží s tím oranžovým, doteď nevím, co to je, nějaký plovák. Má odhalený hrudník chlupatý a do toho vedle něho Pamela Anderson a z té si pamatuju jenom jednu část těla. Pobřežní hlídka, je to tady, přátelé. Vy jste věděli, že retro to jednou musí přijít a přiběhlo to právě teď. Co ty a pobřežní hlídka, tenhle fenomén?
0: Musela jsem koukat, samozřejmě musela jsem koukat a museli jsme koukat všichni. Pobřežní hlídka, to byl svátek, to se muselo všechno odložit, sednout do té sedačky, koukat na televizi a kochat se těmi dokonale vypracovanými těly, tím mořem, pláží, vším, co bylo sluncem zalité, zkrátka ten dokonalý život, který jsme všichni chtěli žít, jsme v tu chvíli měli v televizní obrazovce a byli jsme tam.
1: Na té pláži. Mimochodem, mě v té době vůbec nedocházelo, jaký vliv to má taky zase na to vnímání toho ženského těla, protože já jsem byla nějak v pubertě a v podstatě jsme konzumovali tak nějak všechno. A navíc v té době, co bylo americké, to bylo dobré. Takže to byl ten fenomén a trend, ke kterému jsme všichni vzhlíželi, ale ono úplně až tak růžové potom to nebylo.
0: Já si myslím, že to růžové nebylo rozhodně. Zároveň vraťme se zase zpátky k tomu, že ty dámy a ty ženy, které tam byly v těch bikinách nebo v těch jednodílných ikonických červených plavkách, tak zpravidla to opět byly ženy, které trpěly poruchou příjmu potravy, měly vlastně narušený vztah k jídlu a ke svému tělu. Zároveň, ano, všichni víme, byly tam plastiky, byly tam plastické úpravy, takže nám to zase vytvářelo ten dokonalý ideál těla, jak by to tělo mělo vypadat. A nám v té době bylo 10, 12, 13, koukali jsme na to a to všechno se do nás zapisovalo.
1: Mimochodem, když jsme u pobřežní hlídky a třeba u Pamely Anderson, tak myslím si, že ta prošla naprosto geniálním vývojem. Ona si nechala potom ta prsa zase zmenšit a teď je to za mě. Teď v téhle době je to za mě ikona totální krásy, sebepřijetí a všeho, protože ona chodí všude bez make-upu. Viděla jsem o ní i dokument a je to jedna z těch hvězd pobřežní hlídky, která mě totálně překvapila, dostala do kolen a naprosto ji teď zbožňuju.
0: Lení, mám to úplně stejně, takže pokud bychom si měli z téhle legendy nejen z pobřežní hlídky, ale taky z Pamely Anderson něco vzít, tak je to, buďme autentické, buďme své, mějme se rádi takové, jaké jsme. Jo, a samozřejmě, laďte ženy v čase na Radiu Čas. Ženy v čase?

0: Lepší nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
3: Optika Patria v centru Místku. Sportovní i sluneční dioptrické brýle. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Eko.

0: V čase. Mindset.
1: Ty dnešní ženy v čase jsou takové hodně svěží, citrusové, barevné a citronové. Takže jsme se rozhodli, že s vámi probereme, jak zvládat ty kyselé momenty života. Protože upřímně, život nejsou jenom sladké momenty, občas umí být teda pořádně kyselý. A je taky důležité s tím umět pracovat.
2: Mě to hodně právě připomíná takové to úsloví, že když od života dostaneš citron, tak si z něho udělej citronádu.
1: Tak pojďme na to, jak tu citronádu udělat. Leni, co tobě funguje, když zažíváš nějakou takovou tu kyselou chvíli?
2: Já bych řekla, když se nad tím tak zamyslím trošku do hloubky, tak jedna z těch věcí je zkušenost. Mm. Pokud už je to něco, co jsem zažila, co jsem nějakým způsobem prošla, tak to mi ulehčuje potom ty další a další zkušenosti a zážitky. Pokud je to něco nového, tak se celkem dost zmítám v různých emocích a někdy i se tak nějak zhroutím. A musím říct, že tenhle postup mi ale funguje, i když já vím, že to není dobře, jo. Ale že se vlastně všechno rozsype, všechno pustím ven a potom najednou v jednu chvíli to překlikne do toho klidu a vidím to z většího nadhledu a už není kam, tak potom přijde vlastně ten nadhled a to pochopení.
1: Já si myslím, že tady je opravdu důležité si to dovolit. Dovolit se z toho vlastně zhroutit. Dovolit si to prožívat. Dovolit si přiznat, že tohle mi není příjemné, tohle je těžké, tohle se mě dotýká, tohle třeba teď úplně dobře nezvládám, protože nevím jak ty, ale já jsem byla vychovávaná v tom, že vlastně jsem silná a zvládnu všechno a ideálně vlastně hlavně neplakat na veřejnosti a ty to moc prožíváš a najednou je tohle pro mě teprve umění dovolit si to skutečně prožít. Dovolit si tu emoci pojmenovat, dovolit si říct si, co se ve mně děje, dovolit si přiznat, že ne, nejsem teď zrovna vysmátá a nejspokojenější a nejzářivější bytost na celém světě, ale aktuálně něco prožívám a je to nesmírně úlevné.
2: A mně se líbí, že jsi zmínila i to dětství, protože já jsem zase vyrůstala v tom, že všichni všechno ví nejlépe a že ten dospělý prostě ví, že ví, co má dělat, ví, jak se má chovat a tak. Což si myslím, že nás celkem dává a způsobuje nám takový vnitřní tlak, nebo mě určitě. Protože já nevím, jak vy, ale já jsem některé životní zkušenosti a situace nikdy neprožila předtím. A ve škole mě vůbec neučili, co se děje nebo jak se mám chovat v nějakých životních zkušenostech. Takže já mám pocit, že člověk nikdy není profesionál na život a že se vždycky setkáme s něčím novým a to je právě ta výzva a přesně projít s tím nastavením, že OK, je to něco nového, vidím to poprvé, tak se s tím budu muset nějak popasovat. A přicházet si i na tu svoji cestu, že to je taky hodně vzácné.
1: Leni, to se vlastně potvrzuje i v různých psychologických studiích, protože z nich vyplývá, že tu psychickou odolnost často nemají lidé, kteří nikdy nespadli, nikdy nezažili tu kyselou situaci, ale ti, kteří se naučili vrátit se zpátky a zohlednit tuhle životní zkušenost vlastně v tom, co potom dále prožívají a jak nadále jednají. Takže to je asi to úplně nejzásadnější. Zároveň si myslím, že je fajn si i říct, že je v pořádku, že se nás některé věci dotýkají. Že nejsme zenové bohyně a zenoví budhové, kteří si létají na obláčku a nic se jich nedotkne, protože my to tak máme evolučně nastaveno. A náš lidský mozek si negativní zážitky pamatuje silněji než ty pozitivní. Říká se tomu teda negativity bias. Mm. A evolučně jsme teď nastaveni na to, abychom přežili nebezpečí, abychom přežili kritické momenty a ne na to, abychom byli neustále šťastní a na obláčku.
2: Takže vlastně taková rada na závěr by mohla být, že nejdřív prožít, potom se rozkoukat a zaměřit se na to, co chceme, jak to chceme a třeba jak tu novou situaci chceme prožívat.
1: A my věříme, že chcete poslouchat i nadále Ženy v čase na Rádiu Čas a my se na vás budeme těšit zase příští týden.
0: Ženy v čase na Rádiu Čas.
3: Hity, které milujete.

0: kupováte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Zkusíme dobrou náladu.
2: A zkusíme smutnou náladu.
1: Zkusíme náladu řidičů.
2: Zkusíme dětskou náladu.
1: Co na to říct? Každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Now this is not the time or the place for broken hearted.

Kvalitní produkty, čerstvé potraviny, oděvy, obuv a to vše za nízké polské ceny? Ano, to je Malá burza v polském Těšíně. Tradiční burza u řeky v Těšíně se těší na vaši návštěvu. Otevřeno od pondělí do soboty. Více info na www.novajuvenia.pl nebo Facebook Nova Juvenia.

který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Objevte hotel Freud na Ostravici. Komfort v srdci Beskyd pod Lysou horou. Skvělá gastronomie, tenis, beach, sauna, zážitky pro celou rodinu. www.hotelfreud.cz. Místo, kam se budete rádi vracet.
5: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
6: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Zkusíme dobrou náladu.
8: A zkusíme smutnou náladu.
7: Zkusíme náladu řidičů.
8: Zkusíme dětskou náladu.
7: Co na to říct? Každý všední den 6 až 9. Rádio

0: Radio Čas. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem. Stříbek se stávají zatáčky, točí se světcem na strači.
0: Které milujete. Radio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Stříbek se stávají zatáčky, točí se světcem na strači.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
5: Rádio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Zkusíme dobrou náladu.
2: A zkusíme smutnou náladu.
1: Zkusíme náladu řidičů.
2: Zkusíme dětskou náladu.
1: Co na to říct? Každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které mě...

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které miluješ.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tekuté polévkové koření Klasik Vitana 160 ml již za 26,90. Osvěžující RC Cola či Top Topic různé druhy 1,5 litru již za 29,90. Tradiční výběrovou šunku Váhala 100 gramů za skvělých 19,90. Nabuzující energetické osvěžující nápoje Tiger Original a další druhy 0,5 litru za skvělých 18,90. Více na mojehruska.cz.
1: Vážení posluchači, rád bych vás pozval na druhý ročník Slezská festu, který se uskuteční 30. května u Slezsko-Ostravského hradu. Čeká vás celý den plný hudby, zábavy a programu pro děti i dospělé. Těšit se můžete třeba na Pokáče, Slzu, Lunetik nebo Queenie. Těším se na setkání s vámi. Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy. Více na slezskafest.cz.
2: Hity, které milujete.

0: Radimem a Lenkou.
1: Zkusíme dobrou náladu.
2: A zkusíme smutnou náladu.
1: Zkusíme náladu řidičů.
2: Zkusíme dětskou náladu.
1: Co na to říct? Každý všední den 6 až 9.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Zkusíme dobrou náladu.
2: A zkusíme smutnou náladu.
1: Zkusíme náladu řidičů.
2: Zkusíme dětskou náladu.
1: Co na to říct? Každý všední den 6 až 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě.